0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli rozhodnout.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.

0: Proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy. David Jošt. Uchazeči o střední školu mají druhou šanci. Od dnešního dne se totiž mohou hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Přehled škol, které nabízejí volná místa, můžeme najít na stránkách organizace Cermat. Stejně jako v prvním kole si mohou žáci podat až 5 přihlášek. Z toho až 2 do oboru s talentovou zkouškou a 3 do oboru bez ní. Legendární stanice BBC má nového generálního ředitele. Do čela ikonické veřejnoprávní stanice usedne 57-letý manažer Matt Britton a nečeká ho nic jednoduchého. BBC se totiž nachází uprostřed vlny propouštění a čelí soudnímu sporu o 200 miliard korun ze strany Donalda Trumpa. Čeští hokejisté jsou zpátky ve hře. Nepovedené utkání proti Slovincům odčinili výhrou proti favorizovanému Švédsku. Závěrečná třetina góly nepřinesla a tak svěřenci trenéra Rulíka ovládli včerejší duel 4-3. Zítra je čeká výběr Itálie. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: V Mostě vyroste parkovací dům. Most jako asi každé jiné město se potýká s nedostatkem parkovacích míst a tak teď přichází s konkrétním řešením. V lokalitě kolem Kmochovy ulice vyroste nový parkovací dům s jedním nadzemním podlažím. Ten nabídne 122 nových parkovacích míst. Investice je součástí širší snahy města modernizovat dopravu a zlepšit podmínky na sídlištích. Parkovací dům plánuje i město Teplice v Alejní ulici kousek od fotbalového stadionu. Na severu Čech bude dnes většinou oblačno až polejasno. Místy se můžou objevit přehánky a teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sport areál Klíny.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Já to vždycky zapomenu dát pryč, když tady jsme sami dva, Davide.
2: Hele, mě připomíná to naše seskupení nějakou rockovou kapelu, jako začíná se nám to tady trošku rozpadat. Jednou přijdeš ty, jednou Jasmin.
1: A jo, tak takhle, já jsem chyběl jednou, Jasmin má absenci dneska a ve čtvrtek. Ona dnešní snídaní šampionu vyměnila za jinou snídaní.
2: Aha.
1: A tu televizní.
2: Dobře, to si budeme pamatovat.
1: Možná dorazí v průběhu. Kdo dorazí, ale určitě na koho se můžete těšit. Dobré ráno vám všem, do nás posloucháte. Je po 8. hodině speciální host kapela Jelen. Máte se na co těšit. Tak pojďme na muziku Charlie XCX. Hit Radio North Music.

0: 6 hodin, skoro 6 minut, ladíte úterní hitrádio snídaní šampionů, krásné ráno. A mě by zajímalo, jestli jste udělali někdy něco pro vašeho kolegu. Jen tak, protože ho máte rádi. Když to třeba moc ekonomicky nedávalo smysl. Čemu se směješ, David?
1: No já jsem úplně věděl, že to budu mít celý život na talíři. No.
0: Ale tak celý život. Já ti jenom trošku vracím ten pátek. Když jste mi ráno v 8 volali a probudili jste mě po 2 hodinách spánku a ty jsi mi vynadal, že jsem si dovolil tady nebýt, jo. Tak vy jste něco takového udělali třeba jako já tady pro Davida. Davide, kauza skleničky, pojďme to vysvětlit. David si asi 2 týdny zpátky vybral na internetu skleničky.
1: Je to tak. A protože jsem je koupil na takové té bazarové platformě, tak bylo potřeba je vyzvednout. Kousek od studia, řekněme.
0: No, řekněme kousek. Pojďme říct, kolik ty skleničky stály? 250 korun.
1: Je to tak, i když původní cena je, dejme tomu, kolem tisícovky.
0: Tak, a to jsem chtěl říct, že ono to nebylo úplně kousek od studia, takže 250 korun stály ty skleničky a já jsem 750 korun projel.
1: To by museli být přece na druhé straně Česka.
0: No tak ono to bylo na druhé straně jako města tady.
1: To je pravda.
0: Jo, takže, a ještě zácpy, takže David má skleničku, můžeš zacinkat, máš někde po ruce, prosím
1: dáme
0: tě.
1: Dáme dole.
0: Tak můžete věřit, že David má své skleničky a David má nejšťastnější ráno v životě teďka.
1: Je to tak. Míšo, ještě jednou díky před celým národem.
0: Není zač. No tak, víme, jaké ráno má David, víme, jaké ráno mám já v klidu a jaké ráno máte vy, to nás zajímá, začíná minuta šampionu za malou chvíli, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud nás posloucháte a co právě teď v 6 hodin a 7 minut děláte. Číslo znáte 777 937 777 a teď další muzika. Tohle je Cyril, hezké ráno.

0: Tambelinin. Tohle je Cyril a taky úterní Hit Radio v 6 hodin a 10 minut s vámi Michal a David. Dobré ráno. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, co právě teď děláte a kde nás posloucháte. O tom bude minuta šampionů, to startuje teď. Andrea z České Budějce, právě zaparkováno před kanclem. Dobré ráno, rádio, musím se vám pochlubit. Můj syn včera složil maturitní zkoušku, jsem na něj pyšná, to píše Monika z Varnsdorfu a akorát pije kávu. David dělá pro pekaře opravu, který má pořád málo. Jste super, rádio, děkujeme moc. David Žacléř, na ty jede na školní výlet a Danča do školy, pozdravují vás do rádia. Děkujeme. Anička Zavlíčkova v Rodu právě teď v 6 ráno se snaží rozlepit oči u hrnku kávy a nerozlít to přitom všude okolo na faktury. Další zpráva. Roman Turnov, ahoj rádio, sedím u kompu a probírám se maily, popijím kávu a poslouchám vás. Tomáš Plzeň řídí tramvaj a nechápe, proč všichni cestující nastupují jen jedněma dveřma. Hezké ráno, šampioni. A taky píše Martin Cerekvice nad Loučnou. Dobré ráno, docvičeno a jedu do práce. Mějte hezký den. Cerekvice nad Loučnou. Pane bože, velký vzpomínky.
1: Jak to?
0: Já o tom tu měl letní lásku, čověče.
1: Summer love.
0: Simona Pravcová. Už to je teda hodně let zpátky, jo? Myslím si, že už bychom se nepoznali. Ale to bylo velký, Davide. To bylo velký, tak já vám děkuju za vaše zprávy, děkuju i Martinovi z Cerekvice, že mi připomněl letní lásku.
1: Třeba to je jeho současná partnerka.
0: To doufám, že spíte. Tak když tak pozdravuj doma, Martine.
1: Ona bude vědět.
0: Coldplay, Paradise, 6 hodin, 12 minut, posloucháte Hit Radio. Krásné ránko.

0: čtvrt na sedm. Dvě minuty k tomu, tohle je Dua Lipa Houdini na Hit Radio. Hezké ráno. Tak co ten hokej včera, co? To byla symfonie. Koukali jste? To byla jízda, co? Naši se na ledě předvedli 4-3 pro nás. Mělo to být teda 5-3, protože rozhodčí se taky předvedli.
1: No, já jsem si říkal, v dnešní době, kdy mají 1000 kamer přímo v hale, ty se na tohle zpětně nepodívají, to je úlet.
0: Já jsem začal doma křičet na tom gauči, nebyl jsem sám, já jsem měl otevřený balkónovky a teďka ono tam evidentně se koukali nějaký další lidi a už je po šestý, už nemůžu říct, jaký slova tam padly, jo, ale asi to nejslušnější je, že tyhle vemena by měly jít pískat maximálně tak okres, jako jo.
1: Hele, já ještě připomenu, že jsi říkal, když jsme prohráli se Slovincema, že jsme vedli do té doby, než přišla k televizoru tvoje tchýně, ta hádám teda včera nekoukala, jo?
0: My jsme tam včera nebyli, my jsme byli u nás doma, okay. My jsme o víkendu byli, o víkendu jsme byli v Krnově, přímo u nich, ale teďka jsme byli doma v Praze. A dopadlo to. Takže dopadlo myslím, to. Myslím, že se nedívala. Takže, dámy a pánové, 4-3. Jsme včera porazili Švédy, nikdo to nečekal. Takhle, možná hokej nesledujete, začnete ho sledovat až ve čtvrtfinále, kdy vás to začne bavit. Já teda nevím, co se stalo, Davide, ale já začal ten hokej sledovat od úplného začátku. Poprvé v životě.
1: Já jsem úplně v šoku.
0: Poprvé v historii. No tak. Kde hrajeme? Zítra
1: Itálie. Hrajeme s výběrem Itálie, naštěstí ne ve fotbale, ale v hokeji, tam jsou samozřejmě Italové silnější. Zítra to vypukne v 16:20, ještě připomínám, že jsme v tabulce prozatím na úžasném druhém místě, takže pánové, jen tak dál.
0: To je skvělý, já už jsem chtěl říct, že si Italové namažeme na chleba, úplně jako v pohodě, ale pak mě došlo vlastně v sobotu s tím slovenským, co se tam dělo, tak budeme doufat, že to dopadne, zítra 16:20 faníme.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy tuto středu, Ústecká 1905/8, Děčín. Tedy hýří nápady.
13: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Rádio.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte překážku v provozu na Litoměřicku na silnici 3. třídy u Brňan směrem na Brozany, leží na vozovce sražená srnka. Dejte tam pozor.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Nord News.

0: Je přesně půl sedmé, minuta k tomu. Posloucháte Hit Radio, s vámi Michal a David. A David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Shakira v létě strádat nebude. Španělské úřady musí populární zpěvačce vrátit 60 milionů euro. Soud totiž rozhodl, že v roce 2011 nebyla daňovým rezidentem v této evropské zemi. A teď dobrá zpráva ze světa fotbalu. Na světový šampionát pojede i legendární Brazilec Neymar. Míčového kouzelníka povolali do reprezentace po dvou letech kvůli častým zraněním. Pokud si žena chce udržet muže, měla by mu lichotit. S takovým článkem přišel web novinky.cz. Při lichocení by se ale měla údajně vyvarovat sladkým řečičkám, které nefungují. Veškeré komplimenty musí být upřímně.
0: My tady nemáme Jasmin, Davide, dneska by nám k tomu něco řekla.
2: Aby nám třeba dala nějakou lichotku.
0: Aby nám dala lichotku, stačí ti lichotka od muže?
2: No zkus to schválně, si to bude upřímně.
0: Tak to nemám nic.
2: Tak já zkusím tobě dát teda jedno, jo. Michale, ty jsi tak neskutečně vtipný.
0: Škoda, že to taky není upřímný, jo.
2: Bylo to upřímný.
0: Fakt? Jsi skvělý, Davide, mám tě rád. Meredith Brooks, Bitch, na Hit Radio, hezké ráno.

0: George Ezra, Shotgun, 6 hodin 38 minut, posloucháte Hit Radio, s vámi Michal a David. A pojďte se přiznat, už jste se někde radili s umělou inteligencí o tom, co napsat partnerovi během hádky? Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. To je aktuálním trendem, tak by mě zajímalo, jestli jste to někdy udělali, jestli jste se někdy poradili s umělou inteligencí, pokud jste se hádali s vaším protějškem.
1: Tak
0: to byla otázka na lidi hlavně teda.
1: Komplikované jsou samozřejmě hádky, které jsou live. Protože když na sebe řvete s partnerkou v kuchyni,
0: taky tak by vytáhnou telefon.
1: Vytáhnou telefon, ještě, Miláčku, co jsi řekla, můžeš si to nahrát?
0: Ale vlastně ona, ta umělá inteligence, dneska ty to můžeš jen tak jako pustit, ona tě poslouchá a jakmile začne něco říkat a ty začneš mluvit, tak ona přestane a začne tě poslouchat, jo. Takže myslím si, pokud by teda ale došlo k nějaké hádce, že umělá inteligence by jako absolutně nevěděla, co se děje, takže v tom je ztracená. Takže je to opravdu, pokud ten pár není spolu, takže ten screenshot si posíláte, jakoby, víš.
1: Prostě online hádka.
0: Prostě online hádka. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili, tady jen tak jako cvičně. Tak třeba zpráva od ženy, jo. Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být: chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější, raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo, tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, to znamená, půjdeš třeba na pivo nebo do garáže, hele, podepsal ses vlastní ortel.
1: Je problém.
0: Je problém. Další, zpráva od ní. Aha, tak super, užij si to. Chlapská reakce přes AI filtr: díky, ale bez tebe to stejně nebude ono, těším se, až budeme večer spolu. Realita bez cenzury, jo? Překlad textu. Jestli se tam budeš bavit, tak doma neprojdeš ani dveřma. Nejlepší obrana je okamžitě otočit kompliment směrem k ní a nenechat se vtáhnout do argumentace. A teďka, ať nenadržujeme jenom nám chlapům, tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později. Nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? V pořádku, pracuji. Večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších 5 chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu. Vlastně říkám si, že to není úplně špatný nápad s tou umělou inteligencí, že to možná dokáže zachránit spoustu vztahů, a já se ptám, kde se dá zaplatit premium.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Radíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do Pařížské.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Hit Radio. 3 dny. 1 trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
5: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Velmi dobré ráno, jak to vypadá na cestách? Informace pro vás, kdo někam frčíte autem, přidáme teď.
1: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severních Čech hlásíte uzavírku na Liberecku v Šimonovicích na Minkovické ulici. Je uzavřena silnice 3. třídy z důvodu prací na vozovce.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ránko. Global DJs 652. Mimochodem, minulý týden jsme ještě ráno zapínali vyhřívání sedaček a příští týden už budeme v autě pouštět klimošku na max, protože meteorologové hlásí první třicítky.
1: Je to tak, koukám, jak koukám, tak koukám, až do úterý samý slunce, ve čtvrtek trošku ještě zatažená obloha, ale jinak teploty nad 20 v úterý, příští týden dokonce 30 stupňů Celsia.
0: To je neuvěřitelný. A takhle, ruku na srdce, buďme k sobě upřímní, kdo se po zimě vleze do plavek? Já? To nebudu. Já jsem zjistil, čověče, Davide, a my jsme to tady řešili asi 2 týdny zpátky, že mě na váze blikla taková magická hodnota. Poprvé bylo tam 100,4 kilo.
1: Jseš na 3 číslech, no.
0: Jsem na 3 číslech a hlavně mi přijde, že mám o 3 čísla jako menší oblečení. Jako fakt normálně se ty trička a všechny věci se nějak zdrcly. Do kalhot jsem dorost, jo, ale trička prostě to je problém. Co ty? V pohodě po zimě?
1: Ale já jsem furt stejný, takže já jsem v pohodě.
0: Aha.
1: Co mi teda trošku vadí, je, že už nemáme takový to jaro, jak jsme byli dřív zvyklí. Víš, takový jako pohodový kolem 15 stupňů, takový ten přechod mezi tou extrémní zimou a tím extrémním létem.
0: Myslíš takový ten pozvolný nájezd prostě.
1: Přesně tak.
0: Jo? Takže opravdu ze zimy přímo do léta. No hlavně, co nás taky čeká, tak proběhne brutální probuzení grilu ze zimního spánku. To už možná máte taky někdo za sebou. Ty jste grilovali, ne?
1: My jsme sice grilovali, ještě byla docela zima, takže jsme se všichni jako tulili ke grilu, aby nám nebyla zima.
0: Jo, vy jste se zapálili, spíš abyste se ohřáli, ne? Abyste
1: ho grilovali. Ale byla to pecka a strašně se na to těším.
0: No taky se těšíme. Tak určitě se těšíte i vy, na co se můžete těšit teď na Hit Radio, je Taylor Swift, The Fate of Ophelia, no a za malou chvíli taky zprávy v 7 s Davidem. Tak, hezké úterní ránko.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Evropy míří tropy. Podle meteorologů zahřeje náš kontinent po vládě ledových mužů teplý vzduch z Afriky. Ve Španělsku mohou teploty stoupat až ke 40 stupňům. Ve střední Evropě potom budou atakovat tropických 30. Do Česka přijdou největší vedra o víkendu. Nevypadá to dobře, to jsou slova Andreje Babiše na konto návrhů na zrušení poplatků za televizi a rozhlas. Nejen předseda vlády má přitom k plánovaným změnám ministra Otto Klempíře výhrady. Řada úřadů a ministerstev Klempířův návrh zkritizovala jako nekvalitní. Odporné, úplný úpadek, tak to hodnotí včerejší utkání našich hokejistů média ve Švédsku. Tři korunky v úvodních třech duelech vyhráli jediný proti Dánsku. Připomínám, že český výběr se posunul na druhé místo tabulky, hned za vedoucí Kanadu. Další duel Rulíkovy družiny je na programu zítra proti Itálii. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: V Ústecké zoo je opravená hala v pavilonu Šelem. V hale došlo k instalaci edukativních velkoformátových banérů, nového osvětlení, ozvučení, obkladu nosného sloupu a unikátní stínohry. U venkovních expozic medvědů malajských bylo nově instalováno také ozvučení pro realizaci komentovaných krmení zvířat. Příští rok chce zoo zhruba za 1 000 000 korun ještě opravit vchody, fasádu a drobně rozšířit venkovní výběhy. Současně ale vzniká nový projekt na celkovou přestavbu pavilonu. Na Ústecku bude dnes většinou oblačno, přechodně i zataženo, místy se objeví přeháňky a teploty 18 až 21 stupňů
10: Celsia. Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
11: Minutu po 7 ladíte Hit Radio, s vámi Michal, hezké ráno, taky David.
12: Hezké ráno.
11: A dnes je výjimečný den pro jednu z nejlepších českých hereček.
12: Ale prosím tě.
11: Dáma s vrozenou grácí, Iva Janžurová, slaví 85 let.
12: Všechno nejlepší.
11: Všechno nejlepší přejeme. No a kdo slavíte dnes, 19. května, taky, tak i vám. Všechno nejlepší k narozeninám. Užijte si váš den, no a užijte si i další muziku. Všichni, kdo ladíte, třeba činasky, slovenský Klín, hezké ráno.
0: Hit Radio Nord Music.

0: Pět minut po sedmé si dáváte Hit Radio, Činasky, slovenský klín, hezké ráno. Vzpomenete si na vaše nejoriginálnější lži, kterými jste krmili rodiče, abyste mohli jít na party, zakrýt průšvih ve škole, nebo třeba utratit peníze za blbosti? Asi všichni jsme to dělali, tohle se řeší v jednom příspěvku na Facebooku a nejvíc lajků tam měla lež, schválně Davide, jestli tě napadne, co to mohlo být.
1: Tak vzhledem k tomu, že jsi to před chvílí řekl.
0: Dobře.
1: Tak si tipnu, spím u kamaráda.
0: Je to tak, je to tak, mami, spím u kamaráda. Ono ve finále to je, že nespím u kamaráda, že se nebude mučit na maturitu.
1: Že možná nespím vůbec, protože budu celý večer kalit.
0: Řekla s mami, spím u to, řekl s mami, spím u Tomáše, budeme se učit, jo. Přitom Tomáš byl v komatu na diskotéce a my s ním, jo. Tak nás napadlo, že bychom se mohli zeptat vás, jaká byla ta největší vaše lež rodičům, nebo co třeba na vás vaše děti zkoušejí, to bychom chtěli vědět. Je něco takového, co máš, Davide? Ty vzpomeneš na své mládí. Já teda, jestli můžu nejdřív, já jsem vlastně asi nikdy nelhal, protože já bych dostal hrozně vře zubu.
1: OK, tak u mě si trefil jackpot tím spaním u kamaráda. To jsem párkrát použil, vždycky to vyšlo.
0: A kde jsi byl?
1: Byl jsem na diskotéce.
0: Fakt?
1: A nakonec jsem třeba vlastně u toho kamaráda i spal, takže ono to vlastně byla taková pololež.
0: Jo, počkej. Že jsi to vlastně zkombinovala, že jsi vlastně tak jako úplně nelhal, chápu. No tak pojďte nám dát vědět, vy, kdo nás sledíte. Jaká byla teda ta vaše největší lež rodičům? 777-937-777, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to sem pingněte jako zprávu, no a my k vám pošleme další hity Rehab nebo Rasmus, hezké ráno.
2: Tohle vám hrajeme nově. Rehab.

0: Rasmus and the Shadows na Hit Radio v 7.13. Největší lež rodičům je prý. Mami, budu spát u kamaráda nebo u kamarádky. O tom jsme se tady bavili před chvílí a David říkal, že to naprosto chápe, že to použil. Já teda nikdy, protože jsem se bál, že by se na to přišlo. Takovej strašpitel jsem byl. Nicméně ptali jsme se vás, jaká byla vaše největší lež rodičům, případně co na vás vymysleli vaši potomci. Přišlo od vás spousta zpráv, tak se tím nějak probereme. Řekla jsem, že jdu spát ke kamarádce, která od nás bydlela asi 15 minut a přitom jsem jela za cizím klukem asi 150 kilometrů. Naštěstí se na nic nepřišlo a nic nestalo a s přítelem jsme dodnes. To napsal anonym.
1: Hezky.
0: Terka z Plzně píše, moje největší lež byla, když jsem si na papírek napsala a vytiskla, že jedu na dvoudenní školní výlet a v závorce bylo sebou buřty v závorce, aby to bylo co nejvíce věrohodné. No a pak jsem následně s kamarádkou propařila noc v Plzni v kosmu a pak snídala ty studený buřty.
1: Já jsem se právě chtěl zeptat, co bylo s těma buřtama, tyjo?
0: Dnes jako máma dvou dětí si ťukám na čelo, ale bylo to jeden z těch nejlepších zážitků. Věřím. Další zpráva. Mami v autobuse bylo hrozný horko a mě uskly plavky, jak jsme jeli z bazénu. Tak zakrýval, že vůbec neplaval a plavky na sobě ani neměl oblečené. To napsal Robert. Další zpráva od Týny. Ahoj, nejprve chci poděkovat Davidovi, že obhájil lež spím u kamaráda, taky jsem ji několikrát použila. Šli jsme s kamarádkou na diskotéku a já pak u ní přespala. Lež to tedy nebyla, to až pak, když se mě mamka zeptala, a co jste holky dělali?
1: Spali?
0: Odpověď klasického pubertáka, dvojtečka. Já už ani nevím, mami. A to vlastně taky nebyla lež, já si to totiž fakt nepamatovala. To napsala Týna. Další zpráva od Míši. Dobré ránko, já jsem teda rodičům kecala téměř denně, ale daleko víc ve škole, protože jsem byla hrozný záškolák. A jednou jsem nešla na praxi a pak jsem učitelce řekla, že jsme autobusem srazili cyklistu a museli jsme čekat na záchranku a policii. Ona mi to samozřejmě nevěřila. A večer to bylo ve zprávách, že se to fakt stalo, ale někde v Čechách. A ona se mi pak omlouvala, že mi nevěřila. A vůbec si nepřišlo divný, že naše škola byla na Moravě a já taky. To je dokonalý. Máme tady hlasovku od Soni a to je zkušenost s její vlastní dcerou.
2: Ahoj, radiáci. Hodně mě to teď pobavilo, sedla jsem do auta a slyším to téma a já jsem si úplně vybavila mojí dceru vlastně relativně nedávno, která, když jsem bez zaklepání vešla do pokojíčku, tam byla mlha jak na diskotéce. Dcera úplně v klidu, vapovačku, nebo jak se tomu říká, prostě tu cigaretku. A tvrdila mi do očí, že je to powerbanka. Já jsem myslela, že se rozkočím jako vsteky, že se mi snaží prostě přesvědčit o tom, že to tak, jsem jí říkala, že je příliš přehřátá na to, aby asi nabíjela a odešla jsem teda s naprostým šokem, že mi vlastně lhala do očí. A do dneška to považuji jako vlastně za naprosto bizární vtip, co ty děti vlastně jako zkoušejí z voka do voka na to, co vymyslejí, že někde jsou, tak to jenom pro pobavení, jo. Tak hezký den a děkuji, že takhle hezky vysíláte.
0: Děkujeme, to je skvělý, no tady by se dalo říct, že nabíjela, až se z powerbanky kouřilo teda. Jinak je teda pravda, že tahle výmluva, máme, já budu spát tam a tam, že je tak prokouklá, že tomu pořád prostě ty děti věří, co? Hmm. Já teďka, když to vím, tak je mi úplně jasný, za mnou jednou přijde dcera a řekne, máme, já spím, teda, máme, tati, já spím tam nebo tam, já jí nebudu věřit. Vymyslete si něco lepšího. Tohle už je provařený. Pink! Runaway, tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 7:45, 3 minuty k tomu. Za malou chvíli taky aktuální doprava, tak hezké ráno, Hit Radio.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, důležitá změna. Tradiční chabařovická pouť se letos kvůli opravám náměstí přesouvá na letiště v Ústí nad Labem. Již tento víkend vás čeká 31. ročník s více než 40 atrakcemi, stánky, občerstvením a parkováním zdarma přímo v areálu.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější. Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Hit Radio.
15: Makes me feel alive.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase Zíčína na Turnov za Ktovou. Se kvůli dopravnímu omezení vytvořila asi kilometrová kolona. S menším zdržením počítejte i v protisměru.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Huntrix Golden, 7 hodin 30 minut, neboli půl osmé, jak chcete, posloucháte Hit Radio. Krásné ráno, za malou chvíli soutěž Rychlá pětka o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. Nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update. Umělou inteligenci bychom neměli brát doslovně, a to především, pokud se chceme radit o svém zdravotním stavu. Existují případy, kdy chatbot místo chemoterapie doporučoval alternativní léčbu. Lékaři radí, abychom s vážnějšími problémy vždycky raději navštívili lidského odborníka. No a u umělé inteligence zůstaneme. Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI. Ta se podle jednoho z nejbohatších lidí světa odchýlila od původního cíle vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva. Podle soudu ale Musk podal žalobu příliš pozdě. Asia Express uzná letošního vítěze. První řadu populární show ovládla Jelítka, Vavřinec Hradílek a Tomáš Slavík. Celkovou výhru 800 tisíc chtějí věnovat na dobročinné účely.
0: Já teda musím říct, Davide, patřím do skupiny těch lidí, vás posluchačů, kdo jste to nikdy neviděl, ale ty si říkal, že tam padla teda výhra kolik?
1: No, pokud jsem se dobře dočet, tak 800 tisíc korun, což jasně mi nepřijde za stolik, když jsem se kouknul zpátky do historie, tak věřte, že vyvolení reality show, která samozřejmě není úplně stejná, ale je v něčem podobná, byla vysílána už v roce 2005 a první cena byla 11 milionů korun.
0: Hezký. Tak Davide, možná bych měl udělat nějakou svoji reality show, že bys to zamás pak, co ty na to? Co ty na to?
1: To si ještě promyslím.
0: Pojďme se soutěžit. Celý tento týden hrajete v Rychlé pětce o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně, pátek, sobota, neděle 19. až 21. června. Přístup na všechny přírodní tribuny, možnost přecházet mezi sektory a sledovat závody z různých míst. Kompletní program, včetně tréninku, kvalifikací i hlavního závodu. A já se ptám, jestli jdete do toho. Tak pokud je odpověď ano, pište právě teď, chci soutěžit, a koho byste na motorky vzali sebou. A to nám napište na 777 937 777. Teď k vám letí Dan Barta. On má jet na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Marta. On My Head na Hit Radio v 7.35. A pojďme se utěšit. Rychlá pětka. Celý tento týden hrajete v Rychlé pětce o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. 19. až 21. června se to všechno odehraje a Grand Prix přiveze světovou motocyklovou špičku Marc Marquez, Jorge Martin a nebo třeba Filip Salač. No a o tohle si právě teď zasoutěží Vojta. Vojta, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Zdravíme do Nového Boru. Ty jsi napsal, že by si vzal sebou tátu Stefanové motorek.
1: Spíše formulích.
0: Tak, hele, motorky ale taky, to... hlavně ať to řve, ne? No.
1: Jo, je to nejbliž dostupný.
0: No tak super, tak Vojto, pojďme na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, který měsíc v roce je v pořadí 8.
1: Srpen.
0: Přesně tak.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje žlutý střed vajíčka?
1: Žloutek.
0: Ano.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Kolik gramů má 10 deka?
1: 100.
0: Bez váhání.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Vojto, který zvíře má na těle krunýř, do kterého se schovává a pohybuje se velmi pomalu?
1: Želva.
0: Ano. A poslední, 5. otázka, která tě dělí od výhry. Jak se jmenuje hlavní město Itálie?
1: Řím.
0: Vojto! Yes! Hele, nemáš tam náhodou taťku sebou?
1: Strejdu.
0: Strejdu. Jo, takhle, strejdu. Tak zdravíme strejdu. Jak se jmenuje strejda? Jak se jmenuje strejda? Strejda Petr o něm měl. Tak Peťo, Vojto, vy jste to zvládli, chlapáci. Vstupenky na Grand Prix, gol vstupenky na MotoGP v Brně, tak ty jsou vaše.
1: Dobře, děkujeme moc.
0: Tak moc si to užijte. Je, tak to je hezký, to je hezký. Tak zvládněte cestu, ať vrčíte kamkoliv, vstupenky posíláme a zase někde ozvěte. Čau.
1: Děkujeme.
3: Díky.
0: Ahoj.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Ocean, Story of My Life. 7.41, tohle je Hit Radio. Máte rádi jeleny? Skupinu jelen? Tak to buďte u Hit Radia i po 8. Právě kapela Jelen bude hostem Hit Radia, nebo takhle, alespoň část jelení smečky. Jindra Polák, kytarista Pepa Málek a Adéla Orlová, která hraje na akordeon, zahrají nám taky živě, probereme, co chystají na letošní rok, no prostě je pořádně vyspovídáme, tak těšte se, skupina Jelen po 8 tady na Hit Radiu. Na co se můžete těšit za chvíli, tak jsou další hity Imagine Dragons, taky Offenbach, Norma Jean Martin, no a samozřejmě, tak jak jste zvyklí, přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno sviští.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
3: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší-nábytek.cz.
4: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
5: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
6: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
7: Toto je

0: Na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
1: A čelovky vaření a papání?
2: Máme.
1: A batůžek malý a velký?
2: Máme.
1: A co boty a botičky do každého počasí?
2: Jasně, že máme.
3: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: Hit Radio.

0: Hity. Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severních Čech hlásíte neprůjezdnou cestu. Na Ústecku na příjezdu do Dubic směrem ze Stebna probíhají stavební práce a silnice je uzavřená.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.52, posloucháte Hit Radio a všichni žijeme. Nic se nestalo. O čem se bavíme? O půlnoci nám nad hlavami prosvištěl kosmický šutr o velikosti autobusu.
1: Já jsem tu zprávu taky čet a když psali, že to bylo opravdu zemi blízko, tak jsem si představoval, že to někde třeba i lízlo, jako třeba špičku Eiffelovky, jo. Nakonec jsem se dočet, že to bylo zhruba 90 000 kilometrů od Země, což ale je na kosmické poměry opravdu blízko.
0: To jsem chtěl říct, že to je ve vesmíru v podstatě takový, čemu to přirovnat, takový, představ si, že jdeš na nákup někam do hypermarketu a parkuješ, jo, a někdo to dá opravdu jako k tobě, to auto, ty parkování na těsno, dalo by se říct.
1: Příměr.
0: Jo, jenom teda pro představu, měsíce od nás asi 4x dál. Takže všechno to dobře dopadlo a je to vlastně dobře, protože myslím si, že kdyby to do nás třísklo, bylo by to fakt škoda, protože ten včerejší hokej se Švédskem byl fakt dobrý. A představ si, že bychom teďka si nemohli užívat ty emoce. Ty emoce. Miles Smith, 7.53, další muzika pro vás. Hezké ráno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Prezident Pavel si u veřejnosti mírně pohoršil. Hodnocení hlavy státu se v posledních průzkumech oproti loňskému roku liší o 0,3. V průměru mu tuzemská společnost dala známku 2,9. V hodnocení polistopadových prezidentů mu momentálně patří třetí místo za Václavem Havlem a Václavem Klausem. Naopak jeho předchůdce Miloš Zeman je poslední. Donald Trump stíhá vedle práce amerického prezidenta ještě obchodovat. V prvním čtvrtletí letošního roku strávil na burze hodně času. Obchodoval přitom s cennými papíry v hodnotě 4,5 miliardy korun. Mluvčí Trumpovy společnosti Trump Organization ale trvá na tom, že prezident do investičních rozhodnutí nijak nezasahuje. Vítězství našich fotbalistů na světovém šampionátu nebudou komplikovat jenom soupeři, ale taky počasí. Podle poslední analýzy se až čtvrtina všech zápasů odehraje ve vedrech ohrožujících hráče i fanoušky. Obavy navíc vyvolávají také potenciální bouřky a kouř z lesních požárů. Připomínám, že turnaj začíná už 11. června. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: V Mostě vyroste parkovací dům. Most jako asi každé jiné město se potýká s nedostatkem parkovacích míst a tak teď přichází s konkrétním řešením. V lokalitě kolem Kmochovy ulice vyroste nový parkovací dům s jedním nadzemním podlažím. Ten nabídne 122 nových parkovacích míst. Investice je součástí širší snahy města modernizovat dopravu a zlepšit podmínky na sídlištích. Parkovací dům plánuje i město Teplice v Alejní ulici kousek od fotbalového stadionu. Na severu Čech bude dnes většinou oblačno až polojasno. Místy se můžou objevit přehánky a teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
4: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
5: Snídaně 8 hodin, 2 minuty, ladíte úterní Hit Radio, snídaní šampionů, krásné ráno. To, co jsme slíbili, je tu. Kapela Jelen, dobré ráno.
6: Krásné dobré ráno, dobré zdravíme ráno. Všechny posluchače.
5: Je tady s náma část Tylní smečky, Jindra Polák, ahoj, Adela Orlová a taky Pepa Málek. Ahoj. Tak my si úplně na start pustíme vaši nejnovější tvorbu Toulaví zpěváci. Může být, pak se o tom něco povíme?
6: Určitě.
5: Tak jdeme na to.
0: Hit Radio North Music.

0: Jelen a Adela Orlová na Hit Rádiu. Toulaví zpěváci v 8.05, no a skupina Jelen je našimi hosty. Dobré ránko všem, kdo jste dorazil.
1: Krásné dobré ráno.
0: Ještě jednou připomínám, je tady s námi Jindra Polák, Pepa Málek, Adela Orlová. My jsme teďka slyšeli píseň Toulaví zpěváci, což je vaše nejnovější tvorba. A Jindro, ty se vrátil k Jiřímu Suchému a vlastním dětským vzpomínkám. Co se muselo stát, aby ses rozhodl pustit do světa vlastně první jelení písničku pro děti?
1: Tak tam právě se dělo to, že my chystáme na léto náš vlastní festival Jelenfest, který je zaměřený hodně na rodinu a hodně na rodinu s dětma. A říkali jsme si, že bychom chtěli udělat nějakou písničku pro děti, kterou bychom si tam s něma mohli zaspívat. A já jsem si vzpomněl právě na tuhle písničku, kterou jsem jako malej zpíval s mojí babičkou a měl jsem ji hrozně rád, byla to taková moje zamilovaná. Když jsem ji zahrál klukům, tak nám okamžitě sedla, protože i tematicky k nám fakt jako sedí ty Toulaví zpěváci, to je víceméně náš život v kostce. A zahráli jsme si ji a zjistili jsme, že opravdu nás baví, ta melodie je krásná, takže jsme si říkali, že bylo fajn si ji připomenout a vypustit ji do světa zase.
0: Já teda za sebe musím říct, že to podle mě není písnička jenom pro děti, protože když to tady hrálo, tak jsem říkal, zapalte ohně, připadal jsem si jako u táboráku. Vrátilo mi to opravdu zpátky do toho dětství. Jindro, ty jsi zmínil Jelenfest, 20 zastávek po celé republice, jestli říkám správně. Tak. Celé to odstartuje 5. června v Praze a ono vlastně nepůjde o obyčejné koncerty, ale z koncertu se stane takový rodinný výlet. Tak by nás zajímalo, kdy jste si vlastně řekli jako skupina, že koncert už je málo, že z toho chcete udělat celý den.
1: Tak my jsme tím trošku navázali vlastně na takovou naší akci, která se jmenuje Jelen a přátelé, kterou jsme dělali vlastně 3x v Přibyslavi, kde je více jak půl kapely doma. A je to vždycky jako odpoledne právě, kde jsme se sešli jednak s fanouškama, s celýma rodinama a s lidma, který máme rádi i jako z té hudební branže, který tam byli jako naši hosti. A říkali jsme si, že bylo fajn tenhle ten koncept vzít a trošku ho posunout dál. Takže tohle to je vlastně takový pokračování toho našeho Jelena přátelé a zároveň bychom chtěli trošku přivíst takový kousek naší O2 arény, kterou jsme měli na podzim lidem, kteří se tam třeba nedostali do všech regionů.
0: Jasně, rozumím. No a Adel, ty do toho jeleního světa přicházíš vlastně nejčerstvěji, tak jak na tebe působí kapela, která si sebou vozí nejenom jako publikum, ale skoro takovou celou rodinnou komunitu?
2: No na mě to působí hrozně hezky, jako to je právě jedna z věcí, co se mi hrozně líbí tady na téhle kapele, na Jakovi, to je ten přístup k těm fanouškům a to prostě, že se tam, jakože to je fakt, že se tam máme rádi, to hrozně
0: jasně.
2: Super, no.
0: Jaký to je vlastně zpívat písničku, která má v sobě teda kus Jindrova dětství, taky vlastně Jiřího Suchého a dnešní jako děti na festivalu, jaký to je pocit?
2: Pro mě je to popravdě, mě to období jako Jiřího Suchého a Semaforu hodně minulo, protože jsem prostě už jiná generace, ale to, že právě jako se vybrala tady tahle ta písnička, že ji natočíme a budeme ji zpívat na těch Jelenfestech, tak to pro mě byla jako hrozně zajímavá a jako hrozně fajn zkušenost, protože...
0: Až vlastně podsta, dalo by se říct.
2: No, a jakože já jsem potom začala poslouchat i ty další věci, vlastně díky tomu objevuju vlastně tu tvorbu třeba toho Jiřího.
0: Jasně. A... Ty jsi nedávno taky vydala svoje album, o tom se pobavíme, já se ještě vrátím k těm koncertům nebo k Jelenfestu. Co tam všechno bude, na co se teda můžou všechno děti těšit? Nebo nejenom děti, ale vlastně celá ta rodina, celá ta familie, která vyrazí na Jelenfest.
1: Tak bude to vlastně celodenní program, začneme už ve 3 hodiny odpoledne a ze začátku uděláme vyloženě koncert pro děti, kde vlastně zahrajeme pár našich jeleních písniček, ale zahrajeme i dětské písničky a chceme do toho děti hodně zapojit, aby si zaspívali s náma, byli v tom, zahráli si na nějaký nástroj a tak. A pak vlastně Adéla tam bude mít svůj recital, kde představí právě písničky ze svojí nový desky. Na každém tom koncertě bude jeden speciální hudební host, který bude mít svůj koncert a na závěr bude velká jelení show, to bude prostě ten náš závěr toho dne, kdy budeme začínat někdy kolem 8 hodiny ten náš koncert a končit tak jako kolem tý 10, aby i právě ty děti to zvládly a hezky. Nám je vždycky hrozně líto, když vidíme ty tatínky, jak tam stojí a na zádech jim spí to dítě a oba se tam klátějí a tak si říkáme, že tomu se chceme vyhnout. A vlastně celý den tam bude nějaký program, budou autogramiády, budou soutěže, budou takové věci, kde se lidi vlastně budou moc zapojit a potkat i s náma.
0: Bude se hrát, bude se zpívat, bude se tančit. No a já musím prozradit, vy jste dorazili do studia vybavení nástroji a já tady v playlistu mám teďka Jelen Magdalena, což je jako jednoduchý to tady zmáčknout, pustit, můžeme hrát, ale tak, že bychom to takhle stáhli a že bychom si tu Magdalénu dali živě, co vy na to?
1: Tak já myslím, že to můžeme zkusit takhle po ránu, uvidíme, jak nám to půjde.
0: Tak jdeme na to. Jelen Magdalena živě na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: velká paráda. Já jsem připadal jako na soukromém koncertě. Moc vám děkujeme. Posloucháte Hit Radio, s námi skupina Jelen, tohle byla Magdalena živě, Jindra Polák, Pepa Málek, Adela Orlová, ještě jednou hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Ráno.
0: Adel, bylo slyšet, jak jsi se krásně přidávala, jak to tam krásně zapadlo do toho komplexu a my musíme připomenout, že tobě 15. května vyšlo debutové album Venku se stmívá, je tak. Řekni nám, co se člověku honí hlavou, když najednou pustí ven 10 vlastních songů? Jaký tam je to očekávání? Je tam nějaký strach nebo nějaké napětí?
3: Já myslím, že tak jako všechno dohromady. Já jsem se na jednu stranu strašně těšila na to, až budou ty písničky venku, protože jsou to některý, jako jsou tam starý třeba 5 let, že se mnou byly fakt jako dlouho a byly prostě u mě v šuplíku a měla jsem je jenom já a teďka konečně přišla ta chvíle, kdy si je můžou poslechnout i ostatní lidi. Tak já na jednu stranu jsem se moc těšila, na druhou stranu tam máte vždycky v hlavě takový to a co na to řekne tamten a tamten a co si bude myslet babička, až uslyší tuhle písničku. A takhle. No, takže jako taká směs pocitu, ale hlavně jsem vděčná, že prostě, že ty písničky můžou jít ven a co se stane, to se uvidí.
0: Jasně. No a Jindro, Pepo, vy už máte za sebou spoustu desek, spoustu koncertů, zásadních, obrovských momentů. Vidíte třeba tady na Adéle tu nervozitu a to šílenství okolo toho debutu?
1: Co, Pepo, vidíš na Adele?
2: Já na ní nevidím, úsměv na tváři.
1: Ona, Adele, je taková, že klame tělem, jo. My, i když jsme vlastně hráli úplně první koncert spolu, tak to bylo takový, my jsme se jeden den potkali, zkoušeli jsme, druhý den jsme měli koncert hned v Litomyšli, prostě v klubu před lidma a Adela to dala úplně na první dobrou, jako kdyby tam s námi byla vody jak živa. Jo. Já jsem říkal, to není možný, ona vůbec není nervózní a pak jsme přišel do šatny a tam ona seděla, klepala se a říkala, bylo to dobrý. Já jsem říkal, bylo to úplně super. Takže to vůbec není na ní poznat, ona hrozně klame tělem.
0: No, Adela se směje, takže babička je spokojená, všechno je v pořádku teda.
3: Babička všechno schválila,
0: no, tak takhle. Dobrý. Když je spokojená babička, tak tam už není co řešit. Jinak Adel, tvoje deska je hodně klidná, taková akustická, osobní, je to tvoje přirozená poloha a nebo si prostě odmítat do toho debitu dělat nějaký zbytečný, jako to říct, ohňostroje?
3: Já si myslím, že to je jako hodně pro mě jako přirozený psát tady tyhle ty klidnější, melancholické věci a je to i hudba, kterou jako já ráda poslouchám. A vlastně jsme se s Martinem Ledvinou, který tu desku produkoval, rozhodli, že to chceme vlastně zachovat v těch písničkách. Takže to nebylo něco jako uděláme akustickou desku a ještě nevíme, co na ní bude,
0: jasně,
3: ale chtěli jsme těm písničkám prostě dát to, co potřebujou.
0: Chápu. No a Adélo, ty na Jelen Festech budeš mít vlastní 20-minutový set, jestli říkám správně, s kytarou a budeš vystupovat s Jeleny. Kde je za tebe větší tlak, jestli když jsi sama teda před lidmi, anebo v kapele, jak kdybys to měla porovnat?
3: Tak já momentálně jsem určitě jako víc nervózní z toho hraní, který budu mít sama, protože to je něco, co je pro mě celkem ne úplně nový. Já jsem jako hrávala i předtím svoje věci, ale teďka, jak to poslední dvě sezóny bylo jako hodně s Jelenem, hodně na pódiu, hodně společně, tak se bojím, jestli jsem to nezapomněla, tak to se ukáže v létě, ale doufám, že to bude hezký oboje.
0: Já si myslím, že tam je takový ten prvotní přirozený strach, ale jakmile budeš na tom pódiu, tak to tam takhle bude skákat, to bude tam.
3: Ono je to tak většinou, že jsem nervózní předtím a pak to opadne a pak se to z toho vyklepu potom.
0: Kapela Jelen našimi hosty pustíme všude zdejší, teďka tady z počítače. A pak bychom si mohli zahrát ještě, samozřejmě si popovídáme Bílý klávesy, co vy na to?
1: To bychom mohli.
0: To bychom mohli, tak všude zdejší na Hit Radio v 8 hodin 18 minut. Krásné ráno.
4: Nocí město září, píseň zpívá do uší, jaký nosí jméno, nikdo z nás už netuší.

0: 8.21 posloucháte Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, stále tu s námi jsou vzácní hosté, část Jelení smečky. Skupina Jelen, Jindra Polák.
1: Krásné dobré ráno.
0: Pepa Málek.
2: Dobré ráno.
0: A Adela Orlová.
3: Dobré ráno.
0: Krásné ráno. Pojďme připomenout ještě posluchačům, kteří se připojili až teď, co chystáte na léto, to je Jelen Fest. Začínáte 5. června ve Žlutých lázních v Praze. Pojďme připomenout, na co všechno se tam můžou teda naši posluchači těšit, když dorazí s rodinou, bez rodiny, s kýmkoliv. Na co, co všechno je tam čeká?
1: Tak začínáme opravdu 5. v Praze, 6. se tam ještě zopakujeme ve Žlutých lázních. Bude to 20 zastávek ve všech regionech a vlastně je to rodinný festival, kde zahrajeme akustický koncert pro děti. Adela tam zahraje svůj recitál z nový desky, bude tam vždycky hudební host, večer bude velká jelení show a v mezičase budou podpisovky a aktivity s kapelou a aktivity bez kapely a soutěže a všechno možný, takže bude prostě na celý den zábava.
0: Jeleni si prostě řekli, že koncert je už málo, takže se z toho udělá celý velký pohodový den. Co kdybychom si zahráli song Bílý kláves? Ještě než to zahrajeme, tak Bílý klávesy mají velkou koncertní energii. Co tady v tom songu podle vás nejvíc funguje naživo, když ho hrajete?
1: Tak my jsme ho vlastně poprvé zahráli naživo jako duet s Adélou v O2 aréně teď na podzim, protože předtím jsem vždycky zpíval sám a myslím si, že to získalo ještě úplně další rozměr a moc mě to baví vlastně, když se tam spojí ta ženská a mužská energie v té písničce.
0: No Adél, otázka na tebe, když stojíš na pódiu s Jelenem, cítíš se víc jako host, parťačka, anebo už jako opravdu součástí smečky Jeleni?
3: Takže asi jako součást.
0: Takže jako smečka.
3: Celkem, no.
0: No a kluci, vy máte za sebou spoustu hostů. Jak poznáte, že někdo do toho jeleního světa vlastně jako zapadne i hned? Nejenom lidsky, ale hlasově. Jak to u vás je?
1: Tak hlasově třeba s Adélou to bylo okamžitě jasný, když jsme slyšeli, tak tam bylo jasný, že zpívá krásně a když jsme si společně zpívali, tak se to okamžitě sedlo a tam je vždycky důležitý opravdu to tím, že my jsme parta a že to funguje hodně po té lidské stránce, tak aby ten člověk, který přijde tam opravdu zapad a i to s Adélkou fungovalo úplně na první dobrou, protože ona je fakt v pohodě a je hrozně milá, hrozně hodná a taková otevřená. A šla do toho naplno a to je hrozně důležité.
0: Připomínáme taky, že Adéla má venku album Venku se stmívá, to vyšlo 15. května, takže kdo chcete, můžete si ho poslechnout online na streamovacích platformách, určitě taky i na YouTube, pravděpodobně. Tak a že bychom si dali ty Bílý klávesy, těším se na to, těším se na refrén, tak dáme si to živě tady na Hit Radio. Jak budete připravený, stačí mávnout.
1: Tak mávám, máv.
0: Tak pojďme na to.

0: Bílý klávesy, jelen živě na Hitrádiu, krásné ráno. Připomenu, jeleni s námi živě ve studiu, Jindra Polák, Pepa Málek, Adela Orlová. Tak, pojďme na tu speciální pozvánku, která by měla být opravdu od srdce na plánovaný, chystaný Jelen Fest, který vlastně startujete v Praze 5. června, tak proč by měli za vás tři, nejdřív začneme u Jindry, potom u Adel, potom u Pepy, proč by měli lidi dorazit?
1: Tak my vás hrozně rádi uvidíme na blízko, protože tohle to bude opravdu celý den, kdy my se těšíme na to, že budeme s váma, že si užijeme to, že se budeme moct popovídat, pozdravit se a všechno tohle to, protože je to věc, která nám chybí, už se nám po ní stejská. Takže doražte si samozřejmě poslechnout muziku, doražte si poslechnout všechny interprety, doražte si užít hezký rodinný odpoledne a hlavně přijďte se s náma pozdravit, protože se na vás moc těšíme.
2: Já se na to taky moc těším a myslím si, jak říkal Jindra, že to bude jiný oproti třeba těm festivalům, kdy je jedna kapela za druhou a nestihneme se ani pozdravit, že to prostě přesně bude takhle, že se i uvidíme víc nablízko a máme připravený bohatý program, takže se těším moc.
3: Určitě doražte, dlouho jsme se spolu neviděli, takže spolu strávíme vlastně celý ten den a bude tam určitě mimo jiné i dobrý občerstvení, takže se máte kromě hudebního zážitku na co těšit taky.
0: Tak detaily podrobnosti na jelenmusic.cz. Moc vám děkuju za návštěvu, jsme moc rádi, že jste tady byli a těšíme se.
1: My moc děkujeme za pozvání a vidíme se v létě. Ahoj!
0: Ahoj.

0: Já z tebe snad vykvetu.
1: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
5: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe!
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na příjezdu do Prahy po dálnici D11 na nájezdu na Pražský okruh došlo k hromadné nehodě 6 osobních aut. Počítejte s komplikacemi. A pozor na nehodu na D1 na 27. kilometru směrem na Prahu.
1: Hit Radio Nord Music.

0: Radio Lady Gaga The Dead Dance. Za moment 8:45, krásné ráno, a já se ptám, už jste unavení ze všech seznamek? No tak nechte partnera vybrat své prarodiče. Nový trend ukazuje, že stará škola má na Tinderu úplně jiný měřítka. Je tady příběh jedné mladé dívky, která nechala svého 80-letého dědečka swipovat právě na Tinderu, aby jí našel ženicha. No a výsledkem bylo, že okamžitě letěli do koše všichni borci s tetováním, všichni borci bez trička, s drahým autem na fotce, a nebo ti, kteří podle děti v životě nedrželi v ruce lopatu. No a jak víme, tak dědové na tohle mají velký čuch. Takže holky, ženy, dívky, jestli nemůžete na seznamce narazit na normálního chlapa, možná máte jenom nastavený špatný filtr. Dejte telefon dědovi, on vám to vyfiltruje. Za malou chvíli další parádní muzika, Kygo, Zack Abel, Nile Rodgers, For Life, tak Sindel X, tady na Hit Radio, 8:42. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: internetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.

I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Rihanna, Calvin Harris. We Found Love, 8.57, tohle je Hit Radio. Z úterní snídaně šampionů je to pro dnešek vše. Díky, že jste poslouchali. Připomenu, že dnes po 8. se u nás stavili jeleni, část skupiny Jelen, zvali nás na jejich Jelenfest, který startuje 5. a 6. června v Praze. 20 zastávek po celé republice, festival pro celou rodinu, tak kdybyste si chtěli dát rozhovor zpětně, budete moct během dne jako podcast na webu hitradio.cz nebo na streamovacích platformách.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Já jsem Michal, přeju vám bezva úterý a zítra v 6 budeme komplet i s Jasmin, tak se mějte pěkně a ahoj. Hit Radio.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D8 na 21. kilometru směrem na Prahu. Stojí tam poruchané auto. A ještě na výjezdu z Žatce směrem do mostu bude probíhat údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: trenirkarna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
4: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy tuto středu, Ústecká 1905/8, Děčín. Tedy hýří nápady.
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má podařit.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
2: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Policie otevřela náborové a kariérní centrum. Sloužit bude nejen zájemcům o práci u policie, ale také těm, kteří se chtějí dozvědět, jak to u policie funguje. Pokračuje policejním prezident Martin Vondrášek.
11: Slibujem si od toho, že kdo bude mít zájem o osobní kontakt, kdo bude mít zájem o zodpovězení otázek, na které mu třeba neodpověděl náš web nebo naše sociální sítě, takže nás navštíví. To je asi první ten hlavní účel, mluvit s lidma, snažit se o rekrutaci nových policistů.
2: Centrum se nachází v centru Prahy v ulici Na Perštíně. Donald Trump na žádost Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil nové údery proti Íránu. Ty byly plánované na úterý. Trump to oznámil na sociální síti, kde zároveň bez podrobností napsal, že se teď konají vážná jednání. V Klášterci nad Ohří na Chomutovsku začala přestavba zázemí sportovců a tribuny u atletického a fotbalového stadionu za 200 milionů korun. Na stavbu žádalo město o dotaci ve výši 30 milionů od Národní sportovní agentury. Dotace Klášterci ale přidělena nebyla. Město ji tak bude financovat kompletně ze svého rozpočtu. Stavba potrvá zhruba 2 roky.
1: Hokejový servis Hit Radio.
12: Čeští hokejisté na mistrovství světa odčinili fiasko se Slovinci. Naši ve včerejším duelu porazili obhájce bronzu Švédy 4-3. Češi měli vynikající vstup do zápasu a přesně po 13 odehraných minutách vedli už 3-0. Prosadili se Blimel, Kubalík a Fleck. Komplikací bylo vyloučení obránce Ščotky na 5 minut a do konce utkání, čehož Švédové využili do přestávky ke snížení na 2-3. Náskok pak ve druhé třetině navýšil Černoch, Švédové ale odpověděli dalším zásahem v početní výhodě. Další gól už ale nepadl. No a další zápas hrají naši zítra proti Itálii.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
7: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
2: Na severu Čech bude dnes většinou oblačno až polojasno, odpoledne s lokálními přehánkami, zejména na horách. Výjimečně se objeví i bouřky a teploty 18 až 21, na horách tam to bude do 15 stupňů Celsia. Tak takové bude počasí a teď už startuje naše úterní a taky hokejově naladěná dopolední show.
0: Co to mumláš?
10: Ne.
2: Ty nejsi hokejově naladěný.
10: Má pravdu ten kluk už a ta.
0: Ne, že tam mumláš, jsem něco slyšel. No dobře, jsme tady.
10: Výborně, Robi.
2: To je blbec, podívej se na něj.
10: Machruje takhle, machruje po ránu. Doufám, že vy máte lepší kolegy v práci, než my tady s Robertem.
0: Tak pojďme to odpálit. Hit Radio
10: North Music. Přesně tak, startujeme, přejeme vám krásný úterý s váma vaše LSD, jsme na značkách.
0: To znamená Lucka Schläger, Dan Rakacký. No a samozřejmě hned na start se budeme zabývat hokejem, co jinýho, protože včera to bylo hodně, ale hodně vypjatý.
10: Já přiběhla až teď.
0: No právě.
10: Dítě pozdě do školky, v 12:30 jsme šli spát. No bylo to náročné.
0: Buďte s námi.
10: Řekneme si za chvilku.

0: Přátelé, přejeme vám krásný úterý, s váma vaše LSD, Lucka s Danem. A jsme tady na Hit Radio Nord Music a jsme tady dneska v dobré náladě.
1: Stejně jako včera, to bylo taky v dobrý náladě a věříme, že i vy máte dobrou náladu, protože je dneska opět den jako korálek, slunce svítí, bude teplo, ale pojďme se vrátit k tomu, co už každý ví, hokej. Mistrovství světa v hokeji, víme, že jsme Švédy porazili, to už je jasná věc, o tom se asi bavit nebudeme, ale pojďme si to trošku probrat.
0: Ale byly to nervy.
1: Byly to nervy.
0: Byly to velký nervy.
1: A já se teď tady musím hrozně omluvit, protože včera jsem byl skeptický. Chtěl bych jenom jako vypíchnout to, že nás porazili Slovenci, jo? A tohle jsou dneska Švédi.
0: My se k tomu...
1: Nechci malovat čerta na zeď, jako, v žádném případě. Budeme fandit, ano. Máš tomu co ještě dodat?
0: No. Měla by...
1: Já bych dodal to, že se teda omlouvám, že jsem nevěřil, tak, ale dopadlo to.
0: Tak, pořádnou omluvenku, ještě jednou, dělej.
1: Omlouvám se všem, že jsem nevěřil českému národnímu týmu, že dá Švédy, ale dali to krásně. I když, fakt jak jsi říkala, byly to nervy.
0: Byla to velká jízda, velký nervy. A přiznám se, že posledních 5 minut dokonce jsem měla přikrytou hlavou peřinou.
1: Jo, tam byl velký tlak. Já bych chtěl ještě připomenout tu první třetinu, kdy jsme vlastně nastoupili tak, jak to Švédi nečekali. Najednou to bylo zničení z 3-0 a úplně jsme žasli, jako všichni byli jako opařený, ale i tak se staly nějaký křivdy a my jsme byli s Lucí na sebe napojení a stalo se to v momentě, kdy řekni, Lucie.
0: Já vám něco řeknu, já jsem totiž včera na první třetinu, já jsem odjela cvičit. A cvičení mi končilo ve 20.15, zápas začínal ve 20.20, takže já jsem rychle spěchala autem domů a stejně i tak jsem to, jako neměla bych to říkat, ale měla jsem to puštěné.
1: Sledovala si.
0: Měla jsem to puštěné prostě na telefonu. Jo, takže jsem ten zápas sledovala za každých okolností zkrátka. No a my jsme takhle komunikovali s Danem, co zítra v práci, něco a do toho ten hokej běžel a tak jsme si posílali hlasovky.
1: A přišel moment, kdy nám rozhodčí neuznal gól.
2: Teď nás teda rozhodčí pěkně podělal, protože neuznal gól, který byl uznatelný. To blbě písknul a byl to normálně regulární gól. Takže nás poškodili. No a budu tohle... protestovat zítra.
0: A tohle mi Dan poslal a já jsem mu souběžně nahrávala taky zvukovku, aniž bych věděla, co bude tam od toho Dana. Takže já jsem souběžně... A Dane, já tě obdivuju za ty emoce, které ty samozřejmě máš... Velmi mírný, protože já se úplně děsím toho, Dan si to tady připravil, já nevím už, jak to znělo, pamatuju si to v mlze a omlouvám se, pokud jsem byla, že jsem nebyla vulgární, prostě jsem tohle řekla, stalo se to, no,
1: Lucie,
0: je to hokej, je to sport.
1: Takhle reagovala a tohle mi poslala.
0: Já se bojím.
3: Takže teď jsem úplně na s***a, rozumíš ty vole, co to tam píská za idioty ten film, chápeš to? Jako tohleto, to není normální, takže oni nám neumí tyčky, tyhle děti neuznají gól. Tak jako tohleto, nebo já zase ani nebudu koukat. To je takový kreten.
1: Tak to byla reakce Lucky na to, když nám neuznali gól.
0: Já už ti nebudu nahrávat žádný hlasovky, protože ty tady pak veřejně pouštíš naší soukromou konverzaci.
1: No jo, ale aspoň vidí posluchači, jak to prožíváme.
0: Já to strašně prožívám.
1: Já myslím, že to prožívali vidět, úplně stejně. Myslím, že úplně stejně. No ale teď pojďme dál, co nás čeká v hokeji dál.
0: No, tak dneska den volna, přátelé.
1: Ano.
0: A už zítra v 16 hodin 20 minut nastupujeme proti Itálii, tak... Držíme si palce, protože někdy ty nejvíc podceňovaný soupeři bývají nejtěžší, tak ale už jsme to se Slovenskem zažili.
1: Bude to pohoda, jako kabáti.
0: Nezakřikni. Nesmu tě má milá rovnou k nám, kolem louky lesy, hej.

0: za námi Los Frequencies a jsou tady dva nosiči dobré nálady, to znamená Lucie Šlégr, Dan Rakacký, dopolední show, ale zde na Hit Rádiu Nord Music.
1: No a bavili jsme se tady pochopitelně o hokeji, ještě chviličku bych u něj zůstala,
0: dobře,
1: protože včera nejenom to, že jsme porazili Švédsko, samozřejmě to bylo senzační. Myslím si, že dneska hodně se o tom v práci mluví. Vedla jsem malýho do školky paní ředitelka. Tak co, koukali jste, vydržel to Roník? Já říkám, vydržel až do 11:30, hymnu zpíval, všechno bylo. Akorát chudák nemohl ráno oči rozlepit. No každopádně, u hokeje bych chtěla ještě chviličku zůstat, protože já jsem si všimla jedný zásadní věci.
0: Jaký?
1: Jsou týmy, kde máš vždycky, nebo každý tým na mistrovství světa máš kolem sebe takový ty kustody, že jo? Podávají ti pití, masírujou tě, hodí ti ručník, když potřebuješ.
0: Jo, jasně,
1: jo, je to
0: rozumíme.
1: Prostě kustod.
0: Ano, ano.
1: Je to kustod, kustod. Národní kustod. Tak. Hmm. A já jsem si všimla, že tam jsou i ženy.
0: Jako kustodky?
1: Jako kustodky. Jakože Dánsko. Aha. Já jsem se totiž dívala na hokej s Dánskem. A vždycky, když jsem teď telefonovala s manželem, který tam je ve Švýcarsku, tak jsem se ho na to zapomněla zeptat. A dneska jsem se ráno zmínila, říkám, prosím tě, to mi ještě řekni. Já jsem viděla ženský na dánský střídačce, prostě normálně tam frajerům podávali pití.
0: No,
1: co tam dělají, to je skvělý. A manžel říká, že přesně tak se dneska otvírají, že tady tyhle ty všechno takový to hyperkorektní, aby to bylo vyvážené,
0: no,
1: a tak dále.
0: No, no.
1: Tak i ženy se už dostávají na střídačku, normálně nároďáku. Jsem jako typický mužský spot, jo, kdyby to bylo řekli před 30 lety, to by si se zaklepal na čelo. A Dánsko, a on říkal, že má ještě nějaký tým, že teď neví který. Já jsem se to snažila zjistit, zatím jsem to nedohledala, ale když jsme hráli s Dánama, opravdu jsem to viděla, že tam mají ženy a že jim podávali flašku s pitím těm hokejistům. Tak jsem mu říkala, že on gučí u toho nároďáku, že bych se jako docela přála, aby ta naše linie té rodiny, aby jako pokračovala tam, jo. Že on bude končit, jo, tak já bych mohla naskočit
0: do repre.
1: Já bych jim tam podávala, rozumíš, ručník, masáž by, všechno by bylo, jo, já bych byla, no.
0: Jako podavačka, davačka, takhle jako, jo.
1: Bavíme já bych byla taková davačka národního týmu. A vsaď se, že vím. Přesně, komu bych dala.
0: Bavíme se pořád o hokeji.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu. Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Jo, ještě beton.
7: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
8: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Pozor! Důležitá změna. Tradiční chabařovická pouť se letos kvůli opravám náměstí přesouvá na letiště v Ústí nad Labem. Již tento víkend vás čeká 31. ročník s více než 40 atrakcemi, stánky, občerstvením a parkováním zdarma přímo v areálu.
0: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Silence, Disturb na Hit Radio Nord Music. S váma LSD, my vám přejeme krásný den, Lucka s Danem.
1: A přátelé, už je to venku, budeme se bavit o lásce. O lásce, která bohužel zmizela. Včera Česko zasáhla velká vztahová kauza.
0: Přesně tak, Ester Ledecká přišla o chlapa. A představ si ho to, teda včera toho byly plné noviny, už jste to určitě zaznamenali. Prostě ten muž skončil u Linci Vonové, u světoznámé lyžařky. Takže, a on to byl teda lyžař, jo? Je to nějaký francouzský lyžař.
1: No.
0: Tak hele, Ester zůstala.
1: To tak dopadá, sama. Když se nabrkneš lyžaře, ještě Francouze, jo, tak
0: on furt někde lyžuje.
1: Lyžuje přesně tak a navíc Francouz, romantik. Tak já bych jenom řekl, že on pouze přesedlal s Ester na Vonovou, jo? Takhle, kdybych to vzal v té terminologii sportovního žargónu, tak pouze přesedlal ze stáje na stáj, do jiné stáje. Takhle. No, ale je to smutný teda, Ester je teda volná v tuhle chvíli.
0: Ester je volná, protože frajer si jíždí úplně jiný sezdovky teď. A já si myslím, že Ester se svojí takovou tou českou povahou nezůstane dlouho sama.
1: Já si taky myslím, protože
0: holka do nepohody.
1: Je to ale výborná partie. Samozřejmě, pokud náhodou někdo by chtěl být zajištěn, Ester asi samozřejmě umí tohle zařídit.
0: Navíc si cože? Co to říkáš?
1: Navíc si představte třeba
0: jakýho zlatokopa, že hledáme pro Estery, no, to snad ne.
1: Teď si představte třeba Vánoce, tak jste u toho rodinného stolu s Ester, teď Janek Ledecký vytáhne kytaru, bude zpívat u štědrovečerného stolu, sliby se mají plnit o Vánocích. Já si myslím, že Ester je výborná partie. Jako je.
0: Takhle, já už kvůli tomu Jankovi.
1: Kdybych byl mladší, tak do toho jdu, jako, ale bohužel ne. Ale ještě mě napadá, tak pojďme si
0: tak
1: připomenout.
0: Tak Ester zpívala, no. Že ona vlastně
1: zpívala, ano, taky.
0: Naspívala, není to tak dlouho, duet s Markem Straceným. To byla obrovská věc. A taky to byla vlastně vánoční
1: písnička. Přesně, a jmenovala se Den, kdy vyhrávají všichni.

0: Tak pojďme si říct, že tento den Ester nevyhrála, bohužel. Teď to nevyšlo, ale mám nápad.
1: Ano.
0: Když jsme u těch písniček, tak Ester by mohla oprášit starý hit svého táty, trošku ho poupravit a myslím si, že by se to hodilo. Jmenovalo by se to Na ptáka jsem krátká.
1: No.
0: Co no?
1: Ale my Ester máme rádi,
0: máme,
1: my
0: jí
1: přejeme nějakýho náhradního.

0: Vzpomínka na starý dobrý Krištof, ano, to byly už dneska legendární Krištof, nebo spíš první tvorba Rubikon. Krištof mají teď aktuálně pauzu, chystají nové písničky, novou desku a snad se toho brzo dočkáme. S vámi Hit Radio Nord Music, taky dopolední show, ale zde Lucka Schlegr, Dan Rakacký.
1: No a brzy se dočkáme určitě středy, protože to je zítra.
0: Bezítra,
1: a
0: no.
1: Středa hosta je třeba u nás na Hit Radio Nord Music a zítra, přátelé, k nám dorazí majitel vinařství Třebívlice Honza Dinstl, český finančník. Vlastně jako Juhlobaron mu říkali, jo, když miliardář.
0: Vinařství Johan V.
1: Vinařství Johan V, ano. Mm. A probereme samozřejmě Třebívlice, koncerty, vinařství, ale taky to, jaký to je být vlastně miliardářem, patřit do top 100. Mm-hmm. Co jsi tak zamyslel?
0: Co
1: ta
0: myslíš?
1: Představa, viď?
0: No já jsem přemýšlel.
1: Že by nám dal nějaký návod, že by, zeptáme se.
0: Ne, že by přinesl nějaký kufříky třeba sebou. Mám něco jako nějakou pozornost. Za to, že tady s náma bude.
1: Takže ty jsi si řekl takhle veřejně o úplatek. A tak to dneska se všechno může skoro.
0: Poslouchej, když jsi miliardář, tak jako 100 tisíc sem, 100 tisíc tam, to je pro tebe.
1: Něco
0: jako
1: kápni Honziku, viď, za ten hodinový rozhovor.
0: Uvidíme zítra, co? Jak se otře
1: Takže první otázka, domluvíme se tak.
0: Kolik si přines?
1: Přinesl jste kufřík Honzo, za to, že s váma děláme rozhovor?
0: Ne. Tak děkujeme, nashledanou, konec rozhovoru.
1: Zeptáš se zítra?
0: Zeptám.
1: Dobře, tak zítra poslouchejte, v 11 hodin Honza Dinstl. A pokud vás něco zajímá, tak klidně pište na 37 39 958 a můžete se přímo majitele vinařství Třebívlic Johan V. Honzy Dinstla zeptat.
0: Na cokoliv.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.

0: zážit. Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firma na zážitky.
0: CZ.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
5: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe!
11: Hit Radio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Za námi Michael Schulte, posloucháte Hit Radio Nord Music, je tady dopolední show LSD, Lucie Šlégr, Dan Rakacký a taky, protože je 10. hodina, přichází Robert, pojďme na počasí, zprávu a dopravu.
1: Tak jo.
0: Pojď.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, na Lounsku v areálu průmyslové zóny Triangle. V průmyslové ulici se střetlo osobní auto s kamionem. Nehoda je se zraněním. Počítejte tam s omezením provozu. A ještě na D8 na 1,80 km ve směru na Německo stojí tam porouchané auto. Vaše dopravní info volejte na 800 900
2: 952. Hausbrand Café per favore.
3: Si signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
9: On air.
8: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. První příznaky demence může odhalit několika minutový test. Ve věku 65 až 80 let je součástí preventivní prohlídky. Dostupný je i na internetu. Informovala o tom společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Houbaři se radují. V lese už můžeme najít první jarní houby. Po předešlých deštích se půda postupně zavlažuje. Na jaké houby narazíme, říká mykolog Stanislav Tutka.
10: Začínají se objevovat první hříbky. Kovář, hřib dubový může už v květnu začít, ale ty lesy jsou dost suchý, tak záleží na tom, jestli se tato vláha, co se objevila, je schopná to zachránit a zase obnovit. To podhoubí se zpamatovalo až od dlouhodobýho sucha.
1: Na jaře se některé druhy hub objevují jen několik týdnů a pak zase zmizí, proto se vyplatí chodit do lesa pravidelně. Litoměřické základní školy se zapojí do celostátní akce Do školy pěšky. Tento týden se před začátkem výuky od 7.30 do 8 hodin, tedy na půl hodiny, uzavře ulice Boženy Němcové. Další týden bude ve stejný čas uzavřená ulice Svojsíkova a v týdnu od 1. do 5. června se řidičům uzavře ulice Ladova. Cílem je na omezenou dobu vytvořit bezpečnější prostředí v okolí škol. No a čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým to si díky tomu připsal druhou výhru a očinil minulé zaváhání se Slovinskem. Další zápas hrají naši zítra proti Itálii.
11: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes většinou oblačno až polojasno, odpoledne s lokálními přehánkami, zejména na horách. Výjimečně se objeví i bouřky a teploty 18 až 21 stupňů, na horách to bude 12 až 15 stupňů Celsia.
0: To je paráda, to byl Robert, díky za zprávy. No a teď už pokračuje dál dopolední show LSD. Lucka Šlégr, Dan Rakacký, krásné dopoledne.
9: Hit Radio Nord Music.
12: Hezký den, přátelé, no a... Kudrlinky jsou prý sexy, Dan mi tady vypíná mikrofon. Tak co máš rád kudrnatý holky?
0: Jo.

0: já to musím říct, normálně mám chuť vyběhnout ven a tančit na slunci.
1: A já bych se k tomu mochítko ještě dala.
0: Luis Fonsi, jdeme Lovato. Pokud to máte stejně, jedeme na jedný vlně, tady je Hit Radio Nord Music, dopolední show LSD, Lucka Šlégr, Dan Rakacký a jdeme na kudrliny.
1: Přesně tak, ještě bychom k tomu mohli hodit tu hlavu tou hřívou, přátelé, protože kudrlinky jsou prý sexy.
0: No jsou.
1: A jsou tak sexy, jsou. Že až o 50% muže víc přitahujou ženy s kudrnatýma vlasama.
0: A ty kudrliny jsou sexy úplně všude, nejenom na hlavě.
1: Já jsem chtěla říct, že si myslím, a to už je všechno to jedno, jako jedno.
0: To už je asi jedno, co řekneš, viď?
1: Prostě ty kudrliny na hlavě teda, pojďme se bavit o vlasech. Já si myslím, že působí na muže tak trošku jako nezávisle, že máš tu...
0: Je to pěkný.
1: Takový jako rošťácký je to. Je pravda, že já osobně mám s tím zkušenost, já nejsem přírodní kudrlina, ale když, podle mě to je s věkem, tak se ti vlastně trošku krepatěj, pak ti už jako máš takový polo vlnitý, takže ráno vstaneš, už tam máš něco, ani kudrlina, ani rovno, ani nic. A teď, ale můj manžel mě třeba takhle miluje, vždycky říká, já tě miluji, že jsi taková rozára. Takže já si prostě myslím, že vám se to líbí, že to působí tak...
0: Je to hezký.
1: Tak nemohu, divoce, divoce.
0: Ano, divoká šárka. Nemohu mluvit za všechny muže, ale mně se to líbí, ty kudrliny. Jak jsi říkala, se to tím věkem vyvíjí. U vás u žen, u chlapů to je trošku jinak, tam ty vlasy spíš mizí, než se kudrnatí.
1: U nás taky mizej.
0: Taky mizej, jo.
1: Taky mizej, a neboj se. Mám jako
0: takhle, ale plešatou ženskou jsem viděl málo kdy teda. Jako
1: no,
0: spíš
1: dobře,
0: chlapa.
1: Dobře, dobře, ale už to není to, co to samozřejmě bývalo v té hustotě.
0: No.
1: Každopádně vždycky mám pocit, že máme to, co nechceme, že bychom vždycky to vedle se nám líbí víc.
0: Je to pravda.
1: Takže já jsem si vždycky přála mít kudrnatý vlasy. Teď mluvíš s holkou, co má kudrnatý vlasy. Ta si je žehlí, ta si je narovnává. Teď jsou na to spousty způsobů těch narovnávání vlasů. A teď ty to vůbec nechápeš, rozumíš? A vždycky je to o tom, že se ti líbí to, co mít nemůžeš.
0: Vždycky ano. To chceme je... to, co nemáme. Například žena s velkými prsy, jí nebaví velká prsa, chce malá. Naopak, žena s malými prsy zase chce velký. Jsme pořád nespokojení.
1: O tom bych mohla.
0: No tak povídej.
1: Vyprávět.
0: Vyprávět.
1: No ne, no to mě taky kolikrát píšou ženský, že by co by za to dali. Já říkám, holky moje, vy vůbec nevíte.
0: Vy byste věděli, co?
1: Co to je za tíhu.
0: Zkuste s tím běžet na autobus.
1: No, proto neběhám. Že jo. Takže prostě, a mě třeba ještě osobně se strašně líbí sexy, mi přijdou záda, jako výstřihy na zádech. Šaty s holýma zádama, nebo takový ty topíky, kde nemusíš mít podprsenku a jenom tak si jako vyběhneš s těma lentelkama, rozumíš? Ježiš, já bych se to tak užila, protože mě přijde daleko víc sexy holý záda, než výstřih vepředu. A nikdy jsem si to nemohla dovolit, protože já kdybych měla holý záda, tak každý prso jinde, jedno, níž jedno, vejš, obě na břiše, rozumíš?
0: Okay.
1: To prostě nesundáš tu práskačku, takže,
0: okay.
1: Takže i v tomto případě to dané platí.
0: No a teď? No, povídej.
1: No já si to vzala k srdci a šla jsem na konzultaci.
0: A jak se dopadlo ta konzultace? Co ti řekli?
1: Když jsem viděla, jak by mi ta prsa celý rozřezali, tak jsem se pokakala strachy a odešla jsem s tím, že si to rozmyslím.
0: Takhle, ty jsi šla na konzultaci o zmenšení.
1: Na zmenšení
0: jo,
1: prsou.
0: Takhle, a my jsme v tomhle jasno.
1: No,
0: tak a teď se pojďme vrátit k tomu výstřihu na zádech. Já se teď musím přiznat.
1: Přiznej se.
0: Nikomu jsem to nikdy neřekl.
1: Tak
0: ani
1: pojď.
0: Posluchači nikomu. Nikdo
1: tak
0: to neví.
1: Pojď.
0: Teď jako první to uslyšíte. Já mám takovou touhu. Když vidím ty odhalená záda, když někdo má ten výstřih na těch zádech.
1: Prosím tě, ať je to slušný hlavně.
0: Tak já mám chuť tam plivnout.
1: Cože?
0: No nevím, prostě.
1: Prosím.
0: No abych ho překvapil. Tuj, takhle víš, jako jen tak.
1: Daniel.
0: To jsem nikomu ještě neřekl.
1: To není ani vtipný, ani gentlemanský, ani inteligentní, ani nic.
0: To... Opravdu ne.
1: Ne. Není to.
0: Tak.
1: To je špatný, co jsi řekl.
0: Je to špatný, dobře, tak
1: víš
0: jo.
1: To?
0: Tak já se přiznám, že to zapomenu to a nikdo to neviděl.
1: Takhle, ty chceš zažít, co je pravá česká facka od ženský?
0: Ano.
1: Tak to můžeš udělat a poradit.

0: 10 hodin 23 minut. Tohle byli David Guetta, Sam Martin, Dangerous, s vámi je Trádo North Music, taky dopolední show LSD Lucka s Danem.
1: A pojďme do světa zvířátek, přátelé, a hned sem na sever Čech, protože ústecká zoo hlásí příchod samce Levharta Cejlonskýho.
0: On přišel, jo.
1: Přijel, dobře. No ale víš co, to není jen tak. Oni už mají samici tady v Ústecký lidský zahrady. A teď, jak chceš, aby se ti ten chofr rozmnožoval, že musíš to jako vytvořit tu rodinu, tu smečku, tak prostě přijel teda samec Levharta k samici a teď se budou seznamovat. A já jsem se nad tím tak jako zamýšlela a říkala jsem si, že stejně je to divný, že ty prostě máš tu svoji, to svoje teritorium už jako ženská a najednou se otevřou vrata a vplivnou ti tam prostě toho samce, který tam prostě jednou vejde a ty čučíš, rozumíš?
0: Čau, jsem tady.
1: No, a nemáš vlastně jako šanci žádného dobrovolného výběru. Jo, není tam třeba ta chemie, rozumíš, jako i mezi lidma to tak, musíš tam prostě cítit nějaký něco, tu energii podobnou a teď oni tě tam prostě někoho šoupnou a řeknou, šup, tak to je on.
0: Množte se.
1: S tím teď budeš, jo. Přesně.
0: Takhle ti to prostě to určej. Je, to jako kdyby, to jako, já nevím, kdysi dávno se říkalo, že manželky nebo manžele, nebo prostě ten tu protišek by měl přidělovat Národní výbor, že prostě seš, tady je svobodná matka, pojď, tady máme chlapa, dáme ti ho a žijte spolu šťastně až do smrti. Jo, to no, asi takhle nejde, viď?
1: Takhle to nefunguje, myslím si, že si to už mnoho kultur vyzkoušelo a bohužel teda samozřejmě někdy na světě to ještě
0: funguje.
1: Ještě
0: to tak funguje,
1: a
0: ano.
1: Je to samozřejmě strašně smutný, bohužel. Takže i u těch zvířátek mi to přijde tak jako líto. Ale? Protože já jsem Filuta, tak jsem si vzpomněla, že není to tak dlouho, co jsme na Hit Rádio North Music přivítali tady ve středu. Naším hostem byla paní hlavní zooložka Ústecké zoologické zahrady Petra Padalíková. A taky za chviličku zavoláme, protože mě zajímá, jestli se může stát jako u lidí, že to zvíře prostě řekne, ne, mě nevoní ten partner.
0: Nechci ho.
1: Já ho necítím takhle, jo. Já ho nechci, tak jestli to prostě vůbec lze. Jestli to mají zvířátka, tak jako lidi.
0: Tak za chviličku budeme volat, buďte u toho, do té doby Imagine Dragons, a nebo Sia.
2: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
8: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A tava!
17: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
18: Trénírkárna.cz.
19: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
18: Trenírkárna.cz.
20: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
21: Já.
20: Protože jsou spolehlivé?
21: Já, natürlich.
20: A se zárukou na 5 let zdarma?
21: Já,
20: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
2: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: jako na hokej nebo na jakýmkoliv sportu. Gala Free From Desire, taková sportovní, ale hlavně hezká písnička na Hit Rádiu Nord Music s vámi. Dopolední show LSD Luzka Šlégr, Dan Rakacký.
1: Na přátelé Ústecká zoo hlásí příchod samce Levharta Cejlonského, už jsme o tom mluvili. Samec přijde k samici. To znamená, že samice doteďka obývala nějaké svoje teritorium v Ústecké zoo a najednou se otevřou vrata, vchází samec.
0: Jsem tady.
1: A teď si přesně, jsem tady. A ta samice se má jako co? Ta se má jako zblázit. A my jsme tady si položili jednu velkou otázku. Jestli se i u zvířátek může stát, že tam je že tam není prostě ta chemie, že tam není ta energie mezi těma zvířatama, jako třeba u lidí, že se to někdy prostě nepotká a že i když ty chovatelé chtějí, tak to prostě nejde a nespojí se. A my jsme se kvůli tomu teďka právě spojili s hlavní zooložkou Ústecký zoologický zahrady, paní Petrou Padalíkou. Petr, dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My vás zdravíme, tak nám prosím vás řekněte, může se to u těch zvířátek taky stát, že ta chemie tam chybí a že se prostě rozhodnou se spolu nekamarádit?
2: Tak samozřejmě se to stát může. A dá se říct, že se nám to v minulosti jednou stalo. Stalo se to, když jsme se pokoušeli spojit naše levharty sněžné, který mají ještě to specifikum, že jsou sezónní, takže ta říje přichází jenom jednou za rok a máte vlastně jenom krátký okamžik, aby se povodilo třeba páření a následný odchov. Aha. A my jsme tady právě se pokoušeli spojit pár. Samec byl velmi nadšený ze samice, ale ta samice vůbec to nadšení nezdílela. takže velmi to dávala tedy najevo a vlastně se nám to nepodařilo 2 roky. Jo.
1: Cože, 2 roky odolávala.
2: Ano, ano. A vlastně se nám to podařilo až ten 3. rok, kdy vlastně jsme ty zvířata jako separovali, začali jsme zase úplně od začátku. Aha. A až ten 3. rok to se teda podařilo a ta samice si dala říct.
1: Teda, ale to je někdy velký, 3 roky jste jí přemlouvali.
2: Tak. Nebo my ne, ten samec přemlouval.
1: No my takhle, my ženy, když si postavíme hlavu, jde vidět, ale, že to s náma nehne prostě, ten, že ano, i 3 roky.
0: Je to stejně jako u lidí, no.
2: Jasně, ale na druhou stranu teda ve většině případů se to povede, protože ty zvířecí instinkty jsou velmi silné, takže my využíváme právě to období, když vidíme, že samice jde do říje, takže ona potom je samozřejmě vůči tomu samci vnímavější a tolerantnější, takže ve většině případů se to spíše povede, ale jak říkám, záleží také na individualitě zvířat a občas nám také tu hlavu zamotají.
0: Ano, a teď nám řekněte, jak to vypadá v tomto aktuálním případu s těmi sympatiemi.
1: Přesně, co Levhart?
2: Tak, to zatím nemohu říct, protože my ještě Levharta zatím navykáme na ten jeho nový domov, protože pro něj to byla opravdu velká změna, takže my mu dáváme čas, aby v klidu se s celým tím prostředím seznámil. Teďka momentálně ještě se necítí úplně sebevědomý, takže učíme ho, aby samozřejmě komunikoval s chovateli, přecházel a myslím si, že to ještě tak měsíc bude trvat, než vlastně budou připravený k tomu, aby jsme začali spojovat.
1: To mě taky zajímá, on dorazil ten samec z italské zoologické zahrady. Řekněte nám, když ty zvířátka putují takhle ze zahraničí, oni jsou zvyklí asi na nějakou, předpokládám, na italštinu, jako jo. To je jako u psů, ne? Rozumíš, pojď sem, jo, pojď. Teď to zvíře chudák, čeština na něj, že jo? On je zmatený, on slyší všude jenom tu češtinu, neví, jako jo, si rady. Tak to je taky pro něj těžký, ne, ta jazyková bariéra.
2: Jako určitě o tohle to musí zarazit, ale není to zase takový významný signál, protože ty zvířata jsou učený samozřejmě na přecházení, dejme tomu otevřením toho otvoru, kterým se dostávají zevnitř ven, takže mají ještě další signály, než jenom jako lidská řeč, aha, aby pochopili, co se po nich žádá.
0: Tak paní zooložko, my vám přejeme, ať se to podaří teda, ať máte tak páreček, který vychováte nový levharťata.
2: Tak my moc děkujeme a zdravíme všechny posluchače.
1: My děkujeme za práci, kterou děláte, no a budeme se těšit teda, kdy můžeme spolu vidět.
0: Budeme to sledovat samozřejmě.
1: Budeme to sledovat, no, jak dlouho jim to trvá, než je pustíte, ještě nám řekněte, týden, 2, 3 měsíc.
2: Očekávám já osobně, mý odhady jsou tak 3 týdny až měsíc, než samec se tady opravdu žije s tím novým prostředím a bude se moc soustředit na samici.
1: Dobře, tak fajn. My vám držíme pěsti, ano. Mějte se krásně, ať se v Ústecký zoo daří.
0: Krásný
1: a dobře
0: den.
1: Se tam páří.
2: Děkujeme.
0: Naschledanou.

0: na Hit Radio Nord Music, s váma vaše OSD, Lucka, zde máme tady úterý 19. května, už to letí.
1: Teda.
0: A doufám, že to poletí i v práci a celý pracovní týden, že nám tady společně uteče.
1: A pojďme se ještě na chviličku vrátit k těm sympatiím. Řešili jsme tady, že Ústecká zoo má nového levharta, kterého přiřadili levhartici a čeká se na to spojení. A my jsme řešili, že ne vždycky se tomu může povést, že musí být ty sympatie.
0: No, že ty zvířata to
1: ano,
0: tak mají, že
1: jako u lidí je to,
0: ta energie, ta chemie tam třeba není a to zvíře tě nepustí. Prostě.
1: A vy jste se nám ozvali na 3 7 3 9 9 8, napsala Zuzka Zirková. U psu je to taky, někdy fena psa tak pokouše, protože ho nechce, takže tohle doufám se nestává u lidí, že by žena pokusala muže, že ho nechce, i když
0: bohužel,
1: by se taky
0: se
1: mohlo
0: to
1: stát,
0: stává,
1: že?
0: Když jsou tam.
1: A nebo ještě dodává, nebo se vůbec fena nelíbí psovi a pak z toho taky nic není. Takže ono to funguje úplně všude stejně.
0: Je to jako ze života.
1: Ze života
0: vlastně,
1: to prostě si musíte vonět, takže pokud...
0: A stejně je to důležitý, veď? Ta vůně, no jako musíš s tím partnerem,
1: ano,
0: to cítíš,
1: takzvaně musíte být
0: musíte si vonět,
1: vlně,
0: no, musíte vonět. Si vonět, je to důležitý.
1: Tak pokud teda se chystáte na nějaké schůzku či rande,
0: tak se vykoupejte.
1: Tak se vykoupejte, protože se budete očuchávat, abyste si vonili.
2: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domů.
3: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
4: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská

0: Novoveská.cz.
1: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
2: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry. Řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklízy, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice. V sobotu hudební večer s kapelou Čtvrtá cenová a ohnivá show.
3: Zve vás statutární město Chomutov. Podrobný program na chomutov.cz.
4: Toto je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Předpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
9: Vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Housebrand Café, per favore.
12: Si, signora.
13: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Hit Radio.
17: 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní Gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
18: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
19: Hit Radio North Music.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: s vámi Hit Radio North Music a tohle byla další dvojka, která funguje perfektně. Pitbull, Mark Anthony, za chvíli Tim Berg nebo Avicii, ale ještě předtím Robert, jdeme se podívat, jak to jezdí na silnicích.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Lounsku, v areálu průmyslové zóny Triangle v Průmyslové ulici se střetlo osobní auto s kamionem. Nehoda je se zraněním a počítejte s omezením provozu. A ještě jde osmička, 36. kilometr směrem z Prahy na Lovosice, stojí tam porouchané auto. No a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy tuto středu, Ústecká 1905/8, Děčín. Tedy hýří nápady.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Podnikatelé s volnou živností by si měli zkontrolovat její název, ale jen ti, kteří živnostenské oprávnění získali před červencem 2008. Řada oprávnění totiž už nemusí platit. Proč to řekne Jan Horejš?
6: Živnostenské úřady již od roku 2008 provádějí průběžně transformaci, tedy úpravu předmětu podnikání podle platné právní úpravy. Podnikatelé by se měli dostavit na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, projednat transformaci a bezplatně si nechat vystavit nový výpis z živnostenského rejstříku.
1: Před návštěvou úřadu si stav vaší živnosti můžete ověřit i s náhledem do registru živnostenského podnikání. Spojené státy na 30 dní pozastavují vstup některých cestujících, aby snížili riziko šíření eboly. Nařízení se týká cestujících, kteří v uplynulých 21 dnech odcestovali z Konga, Ugandy a Jižního Súdánu, a to bez ohledu na jejich zemi původu. Opatření se ale nevztahuje na občany USA. V Děčíně můžete využívat hlasovou asistentku. Kromě webového chatbota, který každý měsíc odpoví na webových stránkách města více než 800 dotazů, spouští město novou digitální službu Voicebota. Tato hlasová virtuální asistentka je k dispozici 24 hodin denně. Pokud zavoláte na magistrát během úředních hodin, můžete si vybrat, jestli buď vyčkáte na spojení s recepcí, nebo se necháte přepojit na virtuální asistentku. A ještě hokejová NHL, brankář Jakub Dobeš pomohl Montrealu k výhře v 7. zápase série druhého kola playoff proti Buffalu 37 zákroky. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupili do finále východní konference.
7: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes většinou oblačno až polojasno, odpoledne s lokálními přeháňkami, výjimečně i bouřkami, teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Tak to byl Robert a pokračuje dál dopolední show LSD, Lucka Šlégr, Dan Rakacký.
8: Jsi
0: připravená? Pojďme.
2: Hit Radio North Music.
8: Tuto hodinu máme pro vás návod, jak se potkat s legendární zpěvačkou Sandrou. Tak zůstaňte s námi.
0: Jo.

0: Všechno to do sebe krásně zapadá. Sluníčko, venku krásně a tohle bylo pohlazení od Hit Radio Not Music. One Republic, tady taky Luzka Schlegr, Dan Rakacký, dopolední show LSD.
1: A ty si u toho pohlazení, tak jsme připomněli jednu situaci, která se mi stala včera v Litvínově.
0: Někdo pohladil,
1: jo? My jsme úplně, ne, tak zapomněli jsme na jednu důležitou věc, která v naší republice probíhá. Za chvilku, Dane, pochopíš, o čem jsme tady vůbec
0: dobře,
1: ještě nemluvili.
0: Dobře.
1: Poslouchejte, přátelé, šla jsem včera nakoupit do obchodního řetězce.
0: No už to řekla, no.
1: Ne, tak, neřekla.
0: No,
1: ale
0: všichni
1: do obchodního řetězce. Do obchodního řetězce. V Litvínově jsem chtěla
0: takhle,
1: říct.
0: Takhle, ano. Tak jo, si, hezky jsi z toho vybruslela teda.
1: Tak, to my umíme. V Litvínově. No a nic, a jsem u poklady, teď tam dávám ten svůj nákup. To, a paní mi to pípala, že jo, pípala, jela tou kasou a najednou já jsem to dávala do těch tašek a nejenom jenom periferně vidím, jak vystřelila od té kasy pryč jako do boku a telefonuje.
0: Mm-hmm.
1: A říká...
0: Počkej, pořád ti pípala, jako jo?
1: No už nepípala, že jo,
0: tak asi. Už nedopípala, dobře.
1: Nedopípala, a no. Tak já tam měla nákup, jak jsem měla čas trávat do těch tašek, odběhla a telefonuje a slyším jenom jí odpověď, jak říká, no jo, ne, tak seš borec. Super, tak jo. Ahoj. A sedla se zpátky a zase pípala. A mě to nedalo a já jsem viděla na tom, jak se jí ty emoce v ní mísej a teď já jsem to teda nevydržela a říkám jí, předpokládám, že asi nějaký dobrý zprávy. A ona, jo. A teď jsem si dávala dál a najednou vidím, jak začíná plakat. Tak se utírala ty slzy. A teď já se říkám, no tak to musí být hodně dobrý zprávy.
0: To jak?
1: A ona se mě tak podívala a říká, víte, můj kluk udělal dneska maturitu. A já říkám, ježiš, no tak to je obrovská gratulace. Říkám, to já samozřejmě taky budu, doufám, jednou takhle brečet, jako vy, až tenhle ten telefonát obdržím. A hrozně se mi blahopřála jsem jí samozřejmě a loučím se s ní u pokladny, má se ještě furt utírala ty slzy, už tam měla dalšího zákazníka a říkám tak naschledanou, děkuju, naschledanou a byla jako dojatá, asi byla ráda možná, že v ten moment to třeba můžeme i společně sdílet, že na to tam nebyla sama a vím si, že ta ženská má šichtu, že jde x hodin, furt tam pípá, teď ten tvůj kluk, to víš, že by radši samozřejmě byla pak někde s ním a tak mě to celý dojelo, že jsem vlastně jela s tím muzíčkem, vycházím z toho supermarketu a mě to hrozně, já myslím, že jsem se rozbrečela. Mě to prostě celý dojelo, vzala jsem se do té maminky, říkám je, tak ona už to má za sebou a to je tak krásný. A vlastně mi i bylo líto, že zrovna u té kasy nemůže jít za tím chlapcem svým, za tím synem. A tak jsem šla k tomu autu, říkám si, tak ty už se taky probeř, říkám, já taky už, kde, mě by mohli za chvilku brát na pohřby jako plačku, já se fakt už, mě to všechno hned dojímá, tak si říkám, už jsem asi už jsem nějaká stará, ale bylo to prostě krásný.
0: To jsi to říkala, že jsi, už jsi asi stará?
1: No.
0: Lucie, vynech asi, bude to lepší.

0: Love Generation. Jo, láska ve všech generacích.
1: Láska to prostě je láska.
0: Funguje, láska je láska, přesně. S váma vaše LSD. Doufám, že jsme taky vaše láska, jako vy jste naše lásky. Přejeme vám krásný den na Hit Radio Nord Music.
1: A stále je tu květen a stále se řeší majky. Takhle, my jsme se tady s Lucí shodli, že jsme rádi, že se to jako zase tak obnovilo, že?
0: Já miluju tradice.
1: Tradice,
0: obrovsky miluju tradice, takže já si to užívám, když se to obnovuje.
1: A my jsme tady říkali, že město Bílina přišlo o majku, že jim to čorli z Lužic u mostu. Naopak zase Bílina je psala odměnu za to, že když bílinští vemou v Lužicích tu majku, tak dostanou 7 000. Zkusili to, ale s nepořízenou přišli, protože je vyhnali o tamte.
0: Lužický si to
1: Lužický
0: hlídali.
1: Si to hlídali, Ježíš, nenechali si to vzít, ale pozor, další bomba se stala. Most ztratil svoji majku. Přímo z prvního náměstí zmizela majka a opět za to můžou Lužice u mostu. Představ si to.
0: Takže Lužice šli až do mostu, jo? Nestačilo jim to v Bílině, šli ukrást do mostu majku.
1: A ještě jeden point, my jsme mluvili o tom, že v té Bílině, v tu dobu, kdy se ta majka kradla, tak strážníci byli někde jinde.
0: Na sídlišti.
1: No a v mostě to bylo úplně stejně, majka se ztratila ve chvíli, kdy prý strážníci řešili jinou situaci. Tak jestli tam nemá nějakého krtka u té městské policie, víš, jako že odvedou pozornost, něco někde udělají?
0: Myslím si, že tam mají opravdu velký starosti občas v určitých lokalitách těch měst. Každopádně mě to hrozně připomíná rychlý šípy.
1: Jo, je
0: víš,
1: to hezký.
0: Víš, takový ty party, jak moc mezi sebou ty města, to je tak jen tak dál. A samozřejmě, pokud byste si chtěli něco nechat někde, nebo takhle, pokud byste potřebovali něco ukrást, zavolejte lužickým klukům, těm se evidentně na severu daří.
1: Zdravíme Lužice u mostu.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili. Tak třeba zpráva od ženy, jo? Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být. Chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější. Raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo? Tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, podepsal jsi vlastní ortel. Tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později. Nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? Pořádku pracuji. Večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších 5 chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
11: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
15: Hit Radio.
16: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
17: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Další dvojka pro vaši lepší náladu. DJ Snake a Justin Bieber, Let Me Love You. 11:30, k tomu 6 minut, možná přemýšlíte už co k obědu, ale ještě než se vydáte, tohle je důležitý, protože teď vám dopolední show LSD řekneme něco, co by vás nemělo minout.
1: No mluvil jste tady o chlapech, tak já bych to teď převzala na tu slavnou, legendární, úspěšnou zpěvačku, a to je Sandra samozřejmě, protože koncert Sandry v Ústeckém kraji se blíží, přátelé, už tuto sobotu bude ve vinařství Johan V. v Třebívlicích, no a Hit Radio Nord Music vás tam samozřejmě dostane úplně zadarmo.
0: Lucie má pravdu, každý odpoledne až do pátku soutěžíme v naší odpolední show Padla s Katkou a Kamelem právě o 2 stupenky na Sandru. Takhle, o 2 stupenky každý den, ne že 2 stupenky dohromady, ne. Ale každý den 2 stupenky.
1: Pondělí, úterý, středa, čtvrtek,
0: pátek. Ano. Tak. A abyste věděli, co vás čeká, tak pojďte si poslechnout, jak to probíhalo včera, jak si elegantně lísky na Sandru vyhrála Maruška Zloun.
2: Stačí jediná věc, a to je uhodnout, co je text hvězdného hitu naší legendy Sandry a co je sice hvězdný, ale úplně obyčejný horoskop na dnešní den.
3: Dobře,
2: zkusím. Seš ready?
3: Ano, tak jsem jo. Ready.
2: Tak jdeme na to. Text číslo 1. Otevři oči, pak si to uvědomíš. Tady stojím s mou věčnou láskou. A nebo 2. Tvá minulost se znovu ozývá. Možná telefonem, možná přes starou fotku. Hlavně nereaguj po druhé sklence proseka. Tak kde pak si myslíš, že je schovaná Sandra?
3: Tak já zkusím 1.
2: Jasně, Sandra je schovaná v první ukázce. Hurá! Lístky jsou tvoje.
0: Hele.
1: Jo, Everlasting Love.
0: Takže bylo to jasný, o co šlo v té soutěži.
1: Bylo to jasný, o co šlo. Musíte poznat skrytý text Sandry.
0: Ano.
1: A není to úplně jednoduchý úkol.
0: To ne.
1: Takhle.
0: Pojďme si říct.
1: Eteru zaživa jsem chtěl říct naživo.
0: zaživa
1: a naživo, přátelé. A samozřejmě, pokud budete chtít 2 lístky od Hit Radio Nord Music úplně zdarma, tak stačí poslouchat dneska od 15 hodin odpolední show Padla s Káťou a s naším Kamilem, kde zase o tyhle ty 2 lupeny budete soutěžit. No a pokud chcete jít na jistotu,
0: no.
1: A nechcete soutěžit, nemáte to rádi, nebo se bojíte, že byste tento těžký úkol nezvládli, tak si můžete koupit lístky ještě na www.legendyvtřebívlicích.cz.
0: No a včetně toho lístku taky dostanete ochutnávku vína zdarma, právě ve věnařství Johan V. Navíc můžete pít s hodl ráčí, protože auto můžete nechat doma, jelikož do Třebívlic budou vybaveny speciální vlaky Českých drah, takže dostanete se tam i zpátky úplně v pohodě.
1: Na, everlasting love, já už tam jsem.

0: Jiří Kučbaj, přátelé, a my tady pomalu z vaše LSD na Hit Ranort Music, Lucka s Danem, Baby Goodbye taky.
1: No to úplně vypadá, že to bylo připravený, ale to takhle náhodou prostě vyšlo, ale Farben. Takže milí posluchači, goodbye, loučí se Lucie Šlégr, Dan Rakacký, dnešní LSD dopolední show je u konce, ale než se rozloučíme, tak vás pozveme taky na srdcovky, budou tady ve 12, to je za 4 hodiny. Ještě připomeneme, odpoledne velká soutěž, kam vás dostaneme, Lucie?
0: Samozřejmě na Sandru, na koncert Sandry do Třebíblic, kterou jsme tady před chviličkou mluvili. A já jsem si vzpomněla mimochodem, že ještě dneska je v Domě kultury Tiki Taka.
1: Taky.
0: Že kluci u nás Tiki Taka byli na Hit Ranort Music, koukali jsme s Danem, je tam posledních 8 volných míst.
1: 11 jsem viděl, 11 míst.
0: Takže kdo by chtěl ještě, na poslední chvíli máte 11 volných míst do Domu kultury v Ústí nad Labem dneska večer Tiki Taka.
1: A já vím, že je teprve úterý, ale už je přesto. Myslím, že to máme v hlavě všichni. Co, těšíme se na ten pátek, těšíme, že jo? Takže by se mohla udělat taková modlitba za pátek.

0: Jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Přijď si to s námi užijte naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: elitedate.cz.
11: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
12: se to má podařit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
15: A čelovky vaření a papání?
16: Máme.
15: A batůžek malý a velký?
16: Máme.
15: A co boty a botičky do každého počasí?
16: Jasně, že máme.
17: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
18: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
19: Hit Radio North Music.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase Chomutov Praha u odbočky na Všehrdy. Bude v pravém pruhu probíhat sečení křovin a ještě na výjezdu z Žadce, je to směrem na most, bude probíhat údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
0: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V pražských Záběhlicích se dopoledne srazila tramvaj s autobusem, zranilo se 15 lidí. Záchranná služba kvůli tomu aktivovala traumaplán, který je určen pro mimořádné situace s větším počtem zraněných. Nehoda se stala v pražské Chodovské ulici, provoz je v místě stále omezený. Složení sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Bítla. Byl to poslední nerozhodnutý podnět, který se voleb týkal. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bév má na konci června skončit ve funkci. Jeho agenda se přesune z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Rozhodla o tom v pondělí vláda. Teď ještě pohled do regionu.
1: Proboštov u Teplic bude v pátek hostit regionální finále škol v discgolfu. Multigolfový areál přivítá regionální finále základních škol. Celkem jich je přihlášeno 12. Dohromady se do finálového závodu zapojí 72 žáků druhého stupně. Turnaj začne v 8.30 a potrvá přibližně do půl druhé. Rodiče jsou samozřejmě zváni.
11: Hokejový servis Hit Radia.
13: Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B na mistrovství světa ve Friburgu obhájce bronzu Švédy 4-3. Skórovali Matěj Blimel, Dominik Kubalík, Jakub Flek a Jiří Černoch. Národní tým si tak připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas se čeká výběr kouče Radima Rulíka zítra proti Itálii. Hrát se bude odpoledne v 16:20.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes většinou oblačno až polojasno, odpoledne s lokálními přeháňkami, výjimečně se objeví i bouřky. Teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
11: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: Je úterý, prakticky ještě celý pracovní týden je před námi. No a co si ale říkám, protože 12 hodin a začínají srdcovky a ty vám vždycky zlepší náladu. Ať už jste dneska vstávali levou nohou, anebo prostě pravou, ale máte stejně pocit, že je to den blbec. Posloucháte správné Hit Radio, máme před sebou 5 fantastických hitů a navíc ještě i jako bonus srdcovka s číslem 6 na vaše přání. Začínám v 70. letech, ale v trošku 90-kovém kabátku. Mám tady nádhernou píseň, která se jmenuje Have You Ever Seen the Rain. Originál je opravdu z roku 1970. A tuhle píseň tak předělali například Bonnie M, Johnny Cash, nebo John Jett a Black Hearts, Smokey, Rod Stewart. No je jich opravdu strašně moc těch cover verzí. Ale ta nejoblíbenější, tak ta je za mě z roku 1993. Objevila se na soundtracku k filmu Philadelphia. A naspívali ji Spin Doctors. Dáme si ji právě teď, srdcovka číslo 1.
16: Hit Radio Nord Music.

0: Sisters na Hit Radio a cover verze nádherného. Je to z roku 1970. Have you ever seen the rain?
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: To byla srdcovka s číslem 1. Je to píseň, která se objevila ve filmu Philadelphia. Jak jsem to říkal před chviličkou, tak během toho my jsem na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 přišlo spoustu zpráv, jak ten film milujete a jak ten film vás zasáhl v těch 90. letech. A je teda pravda, že je film Philadelphia pro někoho takový jako strašák, že ano, Tom Hanks, fantastický, samozřejmě celý ten příběh jako neuvěřitelný, ale tenhle film i spoustu lidí v těch 90. vyděsil, protože najednou se tam jako odehrávaly scény, kdy prostě přišli na to, že je HIV pozitivní, že má AIDS a tak. A ty 90. pro někoho byly velmi divoký. A kdo ví, možná, že jste to tak měli i vy a říkali jste si, tyjo, ta party, jak se vlastně jako jmenoval nebo jmenovala, a proč tam ta ochrana u toho nebyla, a teď člověk najednou se jako začal koukat na sebe a říkal si, a co tady ten flíček, to znamínko jsem tady jako měl nebo měla a tak. Je opravdu spoustu příběhů od lidí, který Philadelphia, nebo ten film jako takovej, extrémně vyděsil v 90. letech. Ale vlastně možná je to i dobře. Jaký film vyděsil vás? A nebo naopak potěšil? Pojďme zavzpomínat na legendární filmy z 90. let, který máte rádi. Dejte vědět na 777-937-777 a my si dáme další srdcovku. A tentokrát vybírám kapelu, o kterou se velmi často píšete do srdcovek na přání, a to jsou legendární Depešáci. Depeche Mode. Precious, boží hit. Dáme si ho právě teď, srdcovka s číslem 2. Precious.

0: Superhero, rok 1997. Tak přesně na tohle jsme tančili o víkendu v 90. V sobotu nebo v neděli dopoledne na dětských diskotékách.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A ten největší paradox je, že se tam zpívá I need superhero lover, to znamená potřebuju nějakýho milovníka superhero, to znamená prostě asi někoho, kdo vydrží víc než 3 minuty. A my jako děti, superhero lover, jo. Zaplať pámu, že některé písničky zůstaly v angličtině a tenkrát jsme vlastně jako nevěděli, co znamenají, protože jinak je to teda bizár neuvěřitelný. Tak, a já jsem dneska otevřel v srdcovkách téma na filmy, jo, který filmy vás nějakým způsobem vyděsily nebo vystrašily v těch 90. letech, když jste byli na střední škole, na základce. Píšete mi zprávy na WhatsApp Hit Rádia číslo 777-937-777. Třeba záhada Blair Witch, za mě jednoznačně. Pro většinu lidí to byla nuda, pro mě největší noční můra a dodnes, ano, dodnes i v dospělosti se v lese ve tmě necítím dobře a raději se mu vyhnu. Zdraví Renča. Katka posílá, ahoj Jirko, tak z 90. to byl za mě ještě film Trainspotting. Drogy v reálném světě, ten byl taky dobrý a z něj mám ráda spoustu písniček, včetně Underworld Born Slippy. To je kultovka. Jako Trainspotting, jasně. Já si vzpomínám, že my jsme se na základce povinně dívali na český film Mandragora. Ten mám dodnes. Dodneška, když to jenom řeknu, tak je mi špatně od žaludku. Viděl jsem ho jenom jednou v životě. A dodnes mám před sebou, když zavřu oči, všechny ty scény, které tam jako byly. Na tom hlavním nádraží. Celkově ten příběh. To povinně si myslím, že by děti tenhle film měli vidět na základní škole nebo v prváku na střední. To je strašný úlet. No, pojďme teda změnit téma, pojďme si to zase zpříjemnit. Když už jsem natěkl ty dětské diskotéky, tak na nich se hodně hrávaly taky Šmoulové. A taky Kelly Family. No a tak si dáme hit z roku 1995, který zpívá Patricia Kelly. Je to romantika, je to pomalý a je to krásný. First Time na Hit Radio.

0: Neon. A je to samozřejmě srdcovka s číslem 5.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A nám už zbývá jenom jedna jediná. To je smutný, tak trošku. Na druhou stranu, jak se říká, nakonec to nejlepší. A to je srdcovka na vaše přání. 777-937-777 je číslo sem na WhatsApp Hit Rádia. Pošlete zprávu, nebo klidně namluvte hlasovku, to už nechám na vás. Co byste dneska chtěli slyšet? Co vám v úterý udělá radost? Může to být český, zahraniční, nechám to na vás. Srdcovka na přání už za chvíli.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili. Tak třeba zpráva od ženy, jo? Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být: chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější, raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo? Tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, podepsal jsi vlastní ortel. Tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později, nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? Pořádku pracuji, večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších 5 chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz. Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
5: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy tuto středu, Ústecká 1905/8, Děčín. Tedy hýří nápady.
14: A čelovky vaření a papání?
15: Máme.
14: A batůžek malý a velký?
15: Máme.
14: A co boty a botičky do každého počasí?
15: Jasně, že máme.
16: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: a UDG na úterní poledne 12.37.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio s Jirkou Pelnářem a také s našima srdcovkama a teď to poopravíme se vašima srdcovkama, protože je tady srdcovka s číslem 6, která je na vaše přání. A mám tady zprávu, jenom nevím od koho, chybí mi tady podpis, ale je to jako hezký, protože v té zprávě tak tady jednak vzpomíná na film Vlčí bouda z roku 1986, protože to je Lenka, jo, děkuju Lenko, to tady akorát čtu tu zprávu, už mi to tady skáče, Leni, děkuju. Vlčí bouda z roku 86, že to bylo jako šílený a k tomu navíc ještě film, který si jí vrl do paměti a to je film 7. Ano, naprosto chápu proč. No a pak je tady připojená ještě navíc hlasovka.
3: Takže brácha, všechno nejlepší k tvému svátku. Určitě máš rádio zapnutý, takže bych tam dala něco od AC/DC pěkně. Hlavně v pořádku dodržuji rychlost. A teďka to tady nahrávám a spalila jsem palačinky v obědu. Takže já si u toho taky tady oholím rádio. Hezký den všem.
0: Lenko, moc děkuju za tuhle zprávu. Srdcovka na přání pro tvýho bráchu k svátku a ještě navíc palačenky k obědu. No to je sen. Tady jsou rok 90, AC/DC, Thunderstruck. Volume doprava.

0: 19.90 na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Byla to šestá srdcovka, srdcovka na vaše přání od Lenky pro jejího bráchu k svátku, moc hezký. Navíc jsme ještě tady potom přišla jiná zpráva od Jany, která píše, tak já dneska chtěla šmoulí diskotéku, ale tohle je nářez, to je lepší než šmoulové. Tak myslím si, že tohle je asi ta recenze, na kterou AC/DC celou svoji kariéru čekali, aby je někdo pochválil a řekli jim, že jsou lepší než šmoulové. Teď to můžou zavřít. Krásný. Mimochodem, pokud chodíte na domácí zápasy českého fotbalového národního týmu, tak jste možná poznali, že tohle je melodie, do které na začátku zápasu hlásím úvodní sestavu domácích. Krásný, já mám úplně husí kůži. No, o sportu si dneska ještě budeme povídat, čeká nás ještě spousta hudby do 13. hodiny. Miley Cyrus, Hunter X, taky Mandra, že ještě Ruby a Matice, když to stihneme. No a ve 13. nejnovější zprávy. Díky, že posloucháte srdcovky, zítra ve 12. opět se mnou Sirkou Pelnářem si užijeme dalších 6 legendárních hitů.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
6: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
7: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
8: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
9: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
10: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.

0: Levně z Číny.cz.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natyrli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, zicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: zpívá o konci světa. No tak, jestli bude konec světa nebo ne, tak třeba se to rozvíme ve zprávách. Uvidíme už za chviličku, nás čekají nejnovější zprávy a Lucie. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na výjezdu z mostu u odbočky na Chomutov směrem na Teplice. Bude probíhat údržba zeleně. A ještě D8, 90. kilometr ve směru na Německo. Probíhají tam stavební práce a vozovka je zúžená na jeden pruh. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trénírkárna.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz. Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
9: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Od července nebude k objednání na mamograf potřebná žádanka, vše půjde napřímo. Veškeré potřebné kroky vyřešíme v rámci screeningového centra, pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
11: Online systémy už dnes navíc umožňují poskytovatelům zdravotních služeb kontrolu poslední návštěvy. Nebude tedy docházet k tomu, že by preventivní vyšetření bylo provedeno mimo stanovenou frekvenci, v tomto případě tedy jednou za 2 roky u žen nad 45 let.
10: Některé pojišťovny také plánují vytvoření notifikace v mobilních aplikacích. Ty klienty upozorní na blížící se termín pro absolvování screeningu. Povinná polytechnická výchova a praktické činnosti se vrátí na základní školy. Ministerstvo průmyslu ve spolupráci s rezortem školství připravuje nový rámcový vzdělávací program. První žáci na obou stupních základních škol by tyto předměty měly mít na rozvrhu od roku 2028. Věznice v řadě evropských zemí jsou přeplněné, přibývá v nich hlavně žen a starších lidí. Uvedla to v pravidelné zprávě o stavu vězenství ve svých členských zemích Rada Evropy. Česko je v podílu žen za mřížemi druhé hned za Maďarskem. Teď ještě pohled k nám.
1: Přestože se na nás teprve chystá léto, Ústí už řešilo Vánoce. Město vyčlenilo více peněz a tak ústecké Vánoce 2026 nabídnou širší program. Vánoční strom na Lidickém náměstí se rozsvítí tradičně na první adventní neděli. Letos tam najdete stánky, výzdobu i led v jednotném vizuálním stylu. Tím je letos téma naděje.
12: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
1: Na Ústecku bude dnes většinou oblačno až polojasno, odpoledne s lokálními přáňkami, výjimečně i bouřkami. Teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: A my po srdcovkách pokračujeme dál. 3 minutky po 1 hodině odpolední posloucháte Hit Radio, to nejlepší rádio v Česku, které vám opět nabídne 6 hitů hned po sobě. Dáme si například Red Altna, budou Cranberries a tuhle hodinu nám otevřou Black Eyed Peas.
2: Hit Radio North Music.

Ray Dalton na Hit Radio ve 13 hodin a 13 minut. Dneska, tak máme úterý, je 19. května a dnes je Mezinárodní den účetnictví. Tak si říkám, je opravdu někdo, kdo slaví Mezinárodní den účetnictví? To nemůže udělat ani účetní, ne? Jako, jestli jste měli na škole účetnictví, možná si pamatujete taky akorát takový to má dát ti dal, jo? Já jsem navíc z největšího plzeňského sídliště, tam jsme to měli ještě upgradeovaný na nedáš, dostaneš, ale jinak vlastně jako nevím. No tak po vzoru má dát ti dál, tak mám vám dát dneska skvělý hudební hity, no tak vám je dám. To my na Hit Radio děláme a je úplně jedno, jestli se to dneska slaví nebo ne. Takhle my to tady máme každý den, od pondělí do neděle. Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love, právě teď.

승화진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Coldplay na Hit Radio zjete My Universe, tedy my, můj vesmír. Já si říkám, prosím vás, co to bylo za vesmír včera, ten hokej? To Švédsko, to si muselo říkat, že jsme úplně z jiný planety. To bylo neuvěřitelný. 3-0 během pár minut, jo. Já říkám, 15 minut za náma, pískej konec. Pak to teda bylo nakonec ještě dost jako zajímavý. Nakonec, pokud jste jako sledovali pozorně ten hokej, tak jste si možná všimli, že ani my, ani Švédsko nebylo z jiný planety, ale asi rozhodčí byli jako úplně z jiný planety teda. To byl úplně jiný vesmír teda. To jako doufám, že ty nasedli zpátky na tu svoji raketu a odletěli zpátky na tu planetu, ze který se tady objevili, protože to bylo neuvěřitelný. No jsem zvědavej, jak to bude vypadat zítra. Dneska máme volníčko a zítra hrajeme proti Itálii. Zápas začíná v 16:20, takže, pardon, takže možná... Možná, že si budete muset zjít půl dne volno, no, v práci. To je hrozný, co? Ten hokej. 16:20 zítra proti Itálii. Za chviličku Barbora Poláková a taky David Guetta.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: Atava!
4: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
6: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
7: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
8: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
7: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
9: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
10: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
11: Co to je?
12: Dobravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeselný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice.
15: Zve vás statutární město Chomutov
14: a generální partner Severočeské doly AS Chomutov.
15: Více na chomutov.cz.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
16: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: Randíte?
19: A tohle znáte?
18: Bylo to fajn, ozvu se.
19: Sestěhujem se hned?
18: Zapomněl jsem peněženku.
19: Uděláme si selfiečko?
18: Promiň, volá manželka.
19: Mrkneme do Pařížský.
18: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
19: Elite Date, seznamka pro vztah.
17: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
19: elitedate.cz.
3: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Barbora Poláková si tam nafrněná ve 13:35. S vámi Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. A schválně, už jste se dívali na výhled počasí na příští týden? Viděli jste to? To je vtip? Nebo je to jako vážně? Na to, že minulý týden mrzlo a příští týden mají být třicítky. To je trošku jako zajímavý. Já jenom o tom mluvím kvůli tomu, protože léto je tady, ale nevím jak u vás, ale u nás doma nějak jako to tělo do plavek nedorazilo. Na rozdíl od toho léta. Takhle předčasně. Jak jste na tom vy? Makáte na svým těle do plavek, anebo vám prostě lednový předsevzetí opět nevyšlo? Takhle, pokud nevyšlo, tak na rovinu pojďme si nalít čistého vína, že za ten týden už to asi nedoženeme, tak nám tedy nezbývá nic jiného. Nej se smířit s tím, že se zase měsíc cca budeme stydět u vody a pak budeme mít zase 11 měsíců klid. No, na rozdíl od těch, co se třeba těch 11 měsíců zase trápí v tom fitku, že jo, od rána do večera. Tak co je lepší, no, co je lepší? No ne, teda je to teda neuvěřitelný, jak si z nás dělá matka příroda legraci. Každopádně je to tak, no, jako naše šance na vyrýsované tělo pekáč buchet letos do plavek, tak už je to pryč, tak si dáme i symbolický hit Gone, Gone, Gone, tedy pryč, pryč, pryč, takový jako hezký letní hit, který má na svědomí David Guetta a Teddy Swims. Nebo možná, jak by včera řekl Robert Záruba, David Guetta a Teddy Swims.

0: Na Hit Rádiu ve 13 hodin 3 a 40 minut. Jak tady řešíme i to počasí a že budou tady od příštího týdne třicítky, tak mi píše Lukáš, čau, ty si tak můžeš stěžovat, tyjo, ty můžeš sedět v rádiu v tílku, asi v pohodě. Třicítky jsou pro mě peklo, už teď se potím v práci jako blázen, nevím, co tu budu dělat, když nesmím do práce v kraťasech a tričku. Zdravím! No, to je pravda, já tady můžu klidně sedět i nahatej. To je hrozná představa, co? To je možná horší než třicítky najednou. Každopádně, jo, to je pravda. Samozřejmě dress code do práce, to je jedna věc. Jestli máte, teď fakt třeba to tak jako může být, že máte třeba nějaký problém, na rovinu úplně, takhle si to můžeme vždycky říct, tady mezi 12. a 15. Jestli máte problém s nadměrným pocením, tak bacha. Jestli jíte hodně rajčata, tak to s tím může souviset, jo. Protože tvrdí se, že opravdu tím, jak člověk jako hodně jí rajské jablíčka, tak plody těchto rostlin, tak že ten pot jako podporujou a ještě navíc ho i jako zvýrazňujou. Jo. Tak možná, že i to je třeba cesta, jak s tím bojovat. No, to je jenom takový jako tip. Za chviličku z hitů Lucie a Daniela, taky Nickelback a Rockstar, no a ve 14 hodin Pravda nebo Bullshit.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí.

0: tři dny, jedna trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
1: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: se před druhou hodinou odpolední na Hitrádiu Lucie a Daniela a za chvilku zase Lucie a zprávy. Tak jo, samý holky tady. Co bude ve zprávách, tak to se nechte překvapit. Teď jdeme na aktuální dopravu, ta nás taky umí velmi překvapit.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na příjezdu do Chomutova u sjezdu na Nové Spořice směrem od hraničního přechodu Hora svatého Šebestiána. Probíhá tam v levém pruhu údržba svodidel. Ještě na trase ze Žadce u Sýrovic bude probíhat údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy tuto středu, Ústecká 1905/8, Děčín. Tedy hýří nápady.
7: Hey, this is Ava Max. All the hits.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímaček. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, je na webu Cermatu. Stejně jako v prvním kole se mohou žáci podat hned několik přihlášek. Využít mohou opět elektronický systém DIPSY. Speciální žluté informační cedule s kontaktem na krizovou pomoc u vybraných železničních tratí. Instaluje je Správa železnic, která zároveň zahajuje kampaň na podporu duševního zdraví na nádražích a sociálních sítích. Reaguje na situaci, kdy ze zhruba 200 úmrtí na železnici ročně tvoří více než 3/4 sebevraždy. Kapacity letních táborů se plní, největší zájem je o všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením, popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andresová.
9: Například tábory turistické, vodácké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 29.
8: Průměrná cena letního tábora je zhruba 3 až 4 tisíce korun. Teď se ještě podíváme k nám.
1: V Modlanech na Teplicku začíná oprava kostela svatého Apolináře. Dělníci se do kostela nastěhují ve čtvrtek a začnou s opravou věže, fasády, krovu nebo střešní krytiny. Součástí projektu je také návrat věžních hodin po více než 50 letech. Na práce dohledou památkáři a první etapa přijde na zhruba 13 milionů korun.
10: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny, zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků. Sportareál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes většinou oblačno až polojasno, odpoledne s lokálními přeháňkami, výjimečně se objeví i bouřky. Teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Pohodové úterní odpoledne přeju, máme 3 minutky po 2. hodině odpolední. Ve zprávách info o táboře, já jsem si úplně říkal, já bych taky jel na tábor, taky byste jeli. Že bychom si vzali volno v práci a jeli bychom na tábor. Na nějaký dospělácký tábor, třeba pivní tábor, nebo tábor spící, že bychom prostě jenom týden spali. Bože, to by bylo krásný. To je podnikatelský záměr, to nikdo neudělá, co? No, nevadí. Co nás čeká teď? Po 2. hodině. No, náš pořad Pravda nebo Bullshit. Velmi zásadní průzkum už za chvíli.
2: Hit Radio Nord Music.

0: Pink na Hit Rádiu, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Ano, a je to tady náš oblíbený pořad, takhle po druhé hodině odpolední, co si dáváme. Mám tady další zajímavý průzkum, se kterým přišli...
1: Vědci.
0: Jo, hodně v uvozovkách, vědci. A ten průzkum zní, že 63% lidí věří AI, tedy umělé inteligenci, ve věcech zdraví stejně tak jako doktorovi. Je to pravda nebo ne? Je to možný? Takhle, pojďme si nalít čistého vína, asi to dělá každý z nás, že když nám není dobře nebo něco takového, tak prostě otevřeme AI, nevím, ChatGPT nebo něco takového, napíšeme to tam a teoreticky, jako si říkáme, dobrý, tak teď je mi tohle nebo tamhle to, prostě konzultujeme vlastní zdraví s umělou inteligencí. Ale věříte tomu? Řídíte se podle rad, které vám potom ta umělá inteligence dá? A nebo si to potom ještě ověřujete, že zavoláte k doktorovi. Ono je to mnohem rychlejší, že jo, než jít do čekárny, tam pak přijdete a je to vlastně úplně stejný. Ten doktor se vás taky nejdřív zeptá, co vám je. A pak vám na to něco předepíše. Ne teda, každý samozřejmě. Ale ta umělá inteligence to takhle dělá taky. Tak věříte umělé inteligenci stejně tak jako svému doktorovi? Dejte vědět. 777 937 777.

0: Regard na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A jdeme zjistit, jestli vědci měli pravdu, anebo ne, když tvrdí, že 63%, to je velký číslo, 63% lidí věří AI ve věcech zdraví úplně stejně tak, jako svému doktorovi. Tak co vy na to? Pojďme na hlasovky.
2: Já osobně AI využívám především v tom, když mám nějaký psychický problém, blok nebo něco, tak to z ní jako svým způsobem konzultuju a hledám způsob, jak třeba na nějakou zprávu, nějakou věc reagovat jinak, než pod vlivem a náporem emocí. Takže to je taky takový jako docela dobrý jako seberealizace, hledání jaký lepší cesty ke komunikaci. Ale jako ohledně toho zdraví, no nevím, no. To bych asi radši zašla k tomu doktorovi.
0: Ale je zdravý a taky duševní zdraví, takže tady já bych jako řekl, že vlastně je to pravda, protože kdyby náhodou to bylo teda tak, že by tam AI něco poradila, tak správně by to tak mělo být, že pak by se to mělo konzultovat třeba s psychologem, ne? Teoreticky. Takže tohle já beru jako potvrzení, že ano. Co tady máme dál? Hele, já rozhodně ne a myslím si, že 63% je moc, takže si myslím, že to je lež. Uvidíme. Hezká zpráva, ahoj, já věřím více veterináři než mé doktorce. Zdravím všechny, Hanka. To asi nerada slyší. Každopádně, myslím si, že spousta obvodních lékařů, kdyby mohli jenom tak dávat prostě injekce proti vzteklině, takže by tam měli plný ordinace, protože to, co já vidím občas, když jedu takhle jako cestou domů za volantem, tak si říkám, tady bych nějakou fakt potřeboval. Co tady máme dál? Za zprávy. Mám tady hlasovku od Petra.
3: Zdravím, já měl inteligenci vůbec nevěřím a když je mi zle, bolí mi OK, tak si radši zajdu k svému obvodnímu lékaři, který mi poradí, než nějaká umělá inteligence, bo ona určitě lže, jakože nelže, ale nyní, že taková vyspěla. Díky, Petr.
0: Petře, díky taky za zprávu. Ano, to, že umělá inteligence ještě asi není tak vyspělá, na tom se určitě shodneme. A Petr teda radši jde k obvodnímu lékaři. Dobře, tak jo, co vy? 777-937-777. Máme ještě dvě, možná tři minutky na to, abyste napsali váš názor a pak zjistíme, co si o tom myslí tady u nás Česko na Hit Rádiu. Jestli mají pravdu
1: vědci,
0: kteří tvrdí, že 63% lidí v Česku tak věří umělé inteligenci stejně tak jako svému doktorovi.

0: Na Hitrádiu na úterní odpoledne zpěvačka Sia.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak co, opravdu je to fakt, že 63% lidí věří umělé inteligenci v oblasti zdraví stejně tak jako svému doktoru? Na to odpovídáte na čísle 777-937-777. Mám tady zprávu. Zdravím, když mám nějaký zdravotní problém, konzultuji to s umělou inteligencí a když mě uklidní, tak ji věřím. Když napíše něco špatného, tak ji nevěřím a jdu doktorovi. Takže asi tak. Hezký den všem. Zajímavý. Taky hezká zpráva, kterou píše Martina. Ahoj, přiznám se, že teď jsem se trochu vyděsila, protože jsem si uvědomila, že někdy ano, mám malé dítě a když mu něco je, tak nevolám hned pediatričce, ale nejdřív se ptám AI a občas dělám právě to, co mi poradí. No jo, to je prostě 21. století. Co hlasovky?
2: Umělé inteligenci nevěřím, ale mám tchýni a takže ani umělá inteligence pořádně nefungovala a ta vlastně si četla na internetu podle toho, jaký má příznaky a už si našla třeba rakovinu oka a jiné nesmysly, takže věřím tomu, že je spousta lidí, co se najde a co běží bezmezně, ale zároveň si myslím, že spousta lidí by mělo mít i zdravý selský rozum.
0: A že to vždycky ta tchýně, co? Další zpráva. Já zdravím do rádia, osobně AI využívám spíš při řešení domácích úkolů s dětmi, ale můj manžel ji ke konzultaci svého zdravotního stavu využívá hojně. Nevím, jestli věří víc než lékaři, ale řeší s ní spoustu i dost osobních a bizarních věcí. Jestli to opravdu někdo sleduje a čte, tak si asi musí občas klepat na čelo. Zdraví Míša. Jo, ta umělá inteligence, člověk si ji tak nějak jako dokáže svěřit víc. To je zajímavý. A důkazem jsou i zprávy, které píšete, že si s ní často povídáte o vašem psychickém stavu a že vám pomáhá s řešením depresí. To je zajímavý. Takhle, ať už jste psali, že ano nebo ne, tak já když to tady dám dohromady, tak si myslím, že
1: vědci
0: pravdu neměli. Věřím tomu, že 63% klidně může konzultovat zdravotní svůj stav s AI. To ano, a možná nás bude mnohem víc než 63%. Ale nejsem si jistý, já nevěřím tomu, že by 63% opravdu věřilo AI na stejné úrovni jako doktoru. Takže za mě dneska, věřím, že i za vás, bullshit.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhů. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
9: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
8: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
9: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemní zemi kroku na portálu bezcampu.cz pro rodiny s dětmi.
8: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
9: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
7: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
10: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe!

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

ve 14 hodin 39 minut, už se nám to blíží, od 15 hodin naše odpolední show. No a zároveň, pokud jste dneska nestihli srdcovky mezi 12 a 13 hodinou, tak doporučuji poslouchat Hit Radio i dnes po 18 hodině, protože od 18 do 21 tři nádherný hodiny vás čeká náš pořad Hit Radio Classic a opět to bude, kolik to je, třikrát čistě, to je těžký. To, nějakých cca 180 minut, myslím jenom tak jako vodvoka, 180 minut fantastický hudby z 80. a 90. let. To vám nabízíme dnes večer. Do té doby pojďme si zavzpomínat. Tady jsou Spooks.

0: strašidlo, které sedělo u dveří, tak se jmenuje román jednoho spisovatele z roku 1969, konkrétně se jmenuje v angličtině Spooks a právě to je inspirace pro tuhle legendární hip-hopovou formaci z 90. let, která se právě na základě tohoto románu pojmenovala Spooks. Je 14:43, tohle byl malý výlet do 90. let a my jdeme opět zpátky do současnosti. Co nás čeká? Za chvíli Imagine Dragons Follow You, od 15:00 tedy naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra. Zítra ve 12 srdcovky a ve 14:00 odpoledne ruleta dvojsmyslů. Myslím, že se zítra zase trošku zasmějeme. Tak se na vás těším, přežijte to v práci, zítra ve 12, ahoj!
1: Už se to blíží! To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Tento týden pro vás máme vpadla na Hit Radio Nord Music hvězdu hudební a hvězdy na nebi.
3: Propojí se energie Venuše a záře diskokoule.
2: Schválně, poznáte rozdíl mezi hitem Sandry a horoskopem?
3: Tak vyhrajte dva lístky na legendy v Třebívlicích.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Odpolední show s Káťou a Kamilem od 15 do 18. Jen na Hit Radio Nord Music. Hit Radio.
4: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
5: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
6: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
5: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůni grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se
9: to má podařit. Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
10: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
14: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
15: Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům. Dejte pozor na Ústecku u Homoly u Pany. Srazilo se tady osobní auto s autobusem. Nehoda je díky bohu bez zranění, ale s opatrností projedete Kyvadlově. A na Teplicku v Bílině v Teplické ulici stále zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta s motorkou. Tady projedete jedním pruhem. Tak šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Pozor! Důležitá změna. Tradiční chabařovická pouť se letos kvůli opravám náměstí přesouvá na letiště v Ústí nad Labem. Již tento víkend vás čeká 31. ročník s více než 40 atrakcemi, stánky, občerstvením a parkováním zdarma přímo v areálu.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz. Specialista na kočárky a autosedačky.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Cenový strop na pohonné hmoty zítra opět zroste. Litr benzínu může zdražit na 44 korun a 71 haléřů. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 17 haléřů. To je asi o 15 haléřů dráž než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. První příznaky demence může odhalit několika minutový test. Ve věku 65 až 80 let je součástí preventivní prohlídky. Dostupný je také na netu. Informovala o tom Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. A thajská vláda se rozhodla zpřísnit pravidla pro bezvízový pobyt zahraničních turistů. Důvodem jsou obavy o národní bezpečnost, informují tiskové agentury. Oznámený krok zkrátí 60-denní bezvízový pobyt, který Bangkok zavedl pro 93 zemí, včetně Česka a Slovenska.
1: Hokejový servis Hit Radia.
0: Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa ve Friburgu obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým se díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka ve středu proti Itálii od 16:20. Držíme palce.
11: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
12: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
13: No a ať máme to info kompletní, zbývá ještě předpověď meteorologů, takže přátelé, pro severní Čechy dneska opět předpovídají proměnlivou oblačnost, chvilku sluníčko, ale chvilku se taky může zatáhnout a může sprchnout, nicméně máme teplo 18 až 22 stupňů Celsia. A dá se říct, že úplně stejná bude i středa.
1: Hit Radio Nord Music.
0: My už máme 2 minutky po 3. hodině, takže odstartujeme odpolední show. Padla, nazdar, ahoj.
13: No nazdar. Zdraví vás Kamil Bílský,
0: Kaťa Haplová.
13: A zdravíme všechny, co nejenom poslouchají, ale co s náma budou dneska i vysílat. Předem děkujem a za to slibujem už za chvilku 2 lístky na Sandru v Třebívlicích.
0: Teď už ale startujeme Mirai Trips a dokonce

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: Tohle jsou ty pohodový hity, které po práci přijdou hot. Nelly Furtado, Say It Right, s vámi úterní hit Radio North Music a 9 minut po třetí odpolední show padla.
1: Kolegyně, si dovolíš, já ještě jednou zdůrazním, že posloucháte Hit Radio North Music.
0: Ano.
1: Protože teď to bude vypadat, že posloucháte Hit Radio Proglas. Jelikož i dnešní show chceme začít papežem, přát.
0: Hele, on je to prostě fakt bourák, takže my si to nemůžeme nechat jenom pro sebe.
1: Je to kolík. Je to za mě kolík. My už jsme naší show minulej týden startovali papežem, protože v dokumentu o něm se zjistilo, že papež nosí pod tou slavnostní sutanou sportovní značkové boty Nike.
0: Ano, je to prostě fakt jako bourák sa kumprask. Tak co vyvedl tentokrát?
1: Hele, on jde furt z dobu. Ten člověk se nezastaví, jde dál a dál. Tentokrát se za ním na návštěvě zastavila skupina malých školáků a když kolem nich procházel, tak ho zastavili a poprosili ho, jestli by papež Lev 14. neudělal 6-7.
0: Ne.
1: Ty asi víš, co to je 6-7,
0: no,
1: že jo?
0: No ježišmarja, ta paní učitelka, ta se musela jako do pekla propadnout.
1: Ne, byl tam pan učitel a ten ještě podporoval, ten je hecoval, protože, co si budeme povídat, je to trendy, já myslím, že i naši posluchači to slyší občas od svých dětí, prostě úplně nesmysl. Řeknou 6-7, vlastně to nic neznamená a zamáchají u toho rukama. A jsou strašně hotoví a smějou se tomu a sranda velika. Tak tohle chtěli potom papežovi.
0: Co
1: a
0: na to?
1: Pozor, papež Lev 14. se zastavil, nechal si od učitele vysvětlit, co to vlastně ty děti chtějí. A když ho ten učitel o to poprosil, tak on se otočil k těm dětem, usmál se na ně, připravil si ruce a udělal 6-7.
0: Ježiši,
1: hele, ty děti padly normálně, ty no padly, smíchy, ranes. A papež, když viděl, jak je to baví, tak ještě jednou 6-7. Bourák, jako tak opravdu bourák, jde s dobou a nebojí se ničeho tenhle ten člověk.
0: Čověče, ten jde ale opravdu s dobou, tak co bude dál?
1: Já nevím, kam až to jde zajít, jako co ještě je tak trendy, do čeho by mohl papež skočit, napadá ti něco?
0: Napadá mě OnlyFans, ale není to moc?
1: A tam už je?

0: Charisma. Benson Boone na Hit Radio Nord Music. S vámi odpolední show padla, přejeme krásné úterý.
1: Neslyšíte nějaký rány? Přátelé, tak to legendy v Třebivlicích už buší na dveře. Je to tady!
0: Doslova a do písmene, protože už tuhle sobotu se můžeme těšit na první koncert z tady těch legend v Třebivlic. A ten první koncert bude mít na svědomí německá ikona, německá legenda, německá hvězda Sandra.
1: Ano, Sandra dorazí na sever Čech. Konkrétně do vinařství Johanové v Třebivlicích. A teď pozor, přátelé, my tady jen tak nezveme na nějaký koncert. Celý to odpoledne bude vlastně takovej malej festival a protože to prostředí je tam doslova do písmene rodinný, tak ať přijde kdokoliv, ať bude sedět kdekoliv, stát anebo koukat odkudkoliv, všichni de facto budeme v první řadě a to znamená, že celou tu akci budeme mít na dosah ruky.
0: No a když mluvíme o tom, že to bude opravdu malej festival, tak co víc si pod tím představit? Hele, nejenom, že budeme ochutnávat vínečko, budeme grilovat, bude tam koktejlovej bar, ale hlavně taky bude to jedna party za druhou. 16 hodin opening party. V 17 hodin stand-up show s hostama. Potom bude samotný koncert Sandry. No a potom samozřejmě nesmí chybět taky after party, že jo?
1: Wow. No a to není pořád všechno, protože hnedka potom, přátelé, můžete ulovit i nějakou tu fotečku se Sandrou, můžete se bavit na afterparty až do večera a hlavně nemusíte se starat o odvoz, protože všechno zařídili České dráhy, všechno je domluvený a každý z nás se z Třebivlic dostane nějakým spojem domů, takže skutečně o všechno je postaráno a já si troufám říct, že hned první legenda v Třebivlicích Sandra bude velký mejdan.
0: To se teda pište. Informace k tomu, lístky samozřejmě seženete ještě na webu www.legendyvtřebivlicích.cz,
1: ale. Co to tady vidím? Tady na nás koukají další dva lístky na Sandru úplně jo. Gratis pro někoho z vás, kdo tohle všechno, co jsme teďka slíbili, bude mít úplně zadarmo.
0: Čověče, to je normálně jak na stříbrném podnose.
1: Chcete? Tak stačí poslouchat a volat. 47 522 14 15. To je to číslo. Opět čekáme na nejrychlejšího z vás, který může vyhrát legendy v Třebivlicích a to konkrétně Sandru 23. května úplně gratis pro sebe a ještě někoho.
0: 47
2: 522 14 15. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Předpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
8: Fakt? A kam pojedeme?
7: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
8: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
10: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
9: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
11: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
12: Milovníci kávy pozor. Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
13: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevu 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
14: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
15: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
16: Radíte?
17: A tohle znáte?
16: Bylo to fajn, ozvu se.
17: Sestěhujem se hned?
16: Zapomněl jsem peněženku.
17: Uděláme si selfiečko?
16: Promiň, volá manželka.
17: Mrkneme do pařížský?
16: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
18: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
19: Elite Date, seznamka pro vztah.
20: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
19: Elitedate.cz.
21: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy tuto středu, Ústecká 1905/8, Děčín. Tedy hýří nápady.
22: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
23: Já.
22: Protože jsou spolehlivé?
23: Já, natürlich.
22: A se zárukou na 5 let zdarma?
23: Já, sicher.
22: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
24: Hit Radio. Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Alan Osborne, taky Káťa a Kamil, ale hlavně úterní padlá na Hit Radio Nerd Music a jdeme soutěžit.
1: Protože s náma třema může být za chvilku ve studiu třeba taky nějaká legenda. Legendy v Třebývlicích, my právě teď soutěžíme o dvě vstupenky na sobotní koncert Sandry. Takže otázka zní jasně, 47 522 14 15. Kdo se teda dovolal jako první?
2: Ahoj, tady Gábina.
0: Ahoj Gabčo. Kam tě zdravíme, do jakého města?
2: Ústí nad Labem.
0: Ústí nad Labem.
1: Sousedka.
0: Nestojíš nám pod oknem, nehalekáš tady na nás.
2: Ne, jsem na cestách, ale musela jsem si zaparkovat teda.
1: To si udělala dobře, Gabčo.
0: To si udělala velmi dobře, protože ve hře je neskutečná cena a řekl bych i drahá cena. Dva lístky na Sandru, ale bacha, na tuhle legendu tě nepoženem někam do světa, ale Sandra přijede sem k nám na Severček 23. května do vinařství Johanové v Třebývlicích. Mm-hmm. A ty tam můžeš být úplně gratis. Co tomu říkáš?
2: No tak perfektní, perfektní, tam mají dobrý víno.
0: No
1: výborný.
0: Je.
1: A tady je znalkyně, zase
0: no
1: poznám.
0: Je. Čeká tě jenom jeden soutěžní úkol, a to sice poznat písničku Sandry. Mm-hmm. My jsme totiž zjistili, že tyhle světové hvězdy skládají občas texty, nad kterýma zůstává rozum stát. A připomínají nám horoskopy.
1: Ano.
0: A tak jsme si řekli, že dáme do placu písničku Sandry a nějaký horoskop. A ty musíš poznat, co je ta písnička Sandry. Rozumíš pravidlům?
2: Určitě.
1: Výborně. Takže Gabčo, já ti přečtu dva textíky a ty teda určíš, který z toho je hvězdný text Sandry. Takže text číslo 1. Tvá aura dnes září, ale trochu podezřele. Jako když něco zapomeneš v troubě. Kontrola je dnes tvým přítelem. A nebo text číslo 2. Nejsi připraven užít si mou lásku. V žáru noci ztratil si kontrolu a prodal svou duši.
0: Oh. Tak, jaká si myslíš, že je správná odpověď?
2: Správná odpověď je číslo 2.
0: Číslo 2 je podle tebe písnička od Sandry?
2: Ano.
0: A je to správně. Je to tak? Jednička byl další horoskop. Prosím tě, pro koho to byl horoskop? Co jsi
1: prosím
0: to četla?
1: Tě možná. Já doufám, že to nebyl horoskop pro Gabču. Gabču, jestli něco pečeš, tak utíkej, nebo jestli si něco pekla, tak utíkej domů, protože možná si nechala zapnutou troubu.
0: Jaký jsi znamení, Gabčo?
2: Já jsem vodnář.
0: Vodnář. Ajajaj, vodnáři mají dneska něco v troubě.
1: Kocoura.
0: Každopádně, co je jistý.
2: Moc nepeče, takže dobře.
0: Každopádně, co je jistý, ty si uhodla správnou odpověď a to znamená, že máš dva lístky na Sandru a ještě s někým si užiješ 23. května její koncert ve vinařství Johanové v Třebývlicích. Ať se líbí, měj se hezky. Ahoj.
2: Perfektní, mám moc velkou radost, děkuju vám. Ahoj.
0: Tak to byla Gabča z Ústí nad Labem, další šťastná majitelka dvou lupenů na Sandru a my bychom si mohli pustit důkaz, ne?
1: To je pravda.
0: Myslím, že co to vlastně bylo za písničku od Sandry?
1: Nejsi připraven užít si mou lásku v žáru noci, in the heat of the night.
0: Tak to vidíš. A zas to znělo jako horoskop.
1: Tak uvidíme, co bude zítra, jaký hit od Sandry pro vás nachystáme a pro jaký znamení to bude zítra horoskop. Takže zase zítra odpolední show padla na Hit Radio Nord Music. Další dva lupeny na sobotní Sandru.

0: bestseller. Te Imagina, ba úterní hit Radio North Music a za chvilku už taky 3:15. Já furt neumím ten digitální čas, člověče.
1: Co ti jako dělá problém? Jako... čísla nebo ručičky?
0: No, ty vady, co mě dělá problém? Hlava.
1: Tak ne, tam to začíná.
0: Tam to začíná a jakmile vidím jenom čísla, tak to pak nedokážu normálně převíst. To podle mě musí být nějaká choroba.
1: Dobře, tak 15:41 je 3:15, přeložím ti to.
0: No,
1: a 3:15 znamená, že velká ručička je na 9.
0: A to už je moc.
1: A ta malá ručička už se blíží ke 4, ale ještě jí kousek chybí. Už to tvá hlava pochopila.
0: Ne, tak teď to mám úplně guláš, teda čoveče.
1: Nic, netrap se tím.
0: Děkuju. Budeme radši dál pouštět písničky, to mi jde.
1: Jo, je krásný, že pro tebe čas nehraje roli.
0: Mně na pár krocích nezáleží. Hele, co se mně ale strašně líbí, kamarádi, za chvilku nám tady zapěje Shakira svoji zoologickou, ale ještě před tou zoologickou bude toto.
1: Je, čmelák.
0: No, tak se nám to tady takhle krásně sešlo.
1: Zvěřinec spadla na Hit Radio North Music už za chvilku.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz. Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz. Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, domové kolotoče a střelnice. V sobotu hudební večer s kapelou Čtvrtá cenová a ohnivá show.
2: Zve vás statutární město Chomutov. Podrobný program na chomutov.cz.
8: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Áčkách. U nás ho máte hned.
9: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Hit Radio. 3 dny, 1 trať a tvoje závodnický já v extázi.
13: Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
14: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
15: Hit Radio Nord Music.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

ve 3 minutách. Takový lahity po práci prostě můžeme. Shakira, Zoo. S vámi odpolední hit Radio North Music, 15:53. No a to znamená, že za chvilku pro vás zase chystáme zpravodajský servis. To znamená, mrkneme se a na dopravu na severu české silnice, řekneme taky, co novýho ve zprávách, no a mrkneme i na to počasí, který slibuje, že už co nevidět přijde léto. Od nás ještě Martin Garrix.

0: Lost Frequencies nás na Hitradio Nord Music doprovodil do 16. hodiny. Parádní úterý a krásný odpoledne všem. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, jenom připomínám a upozorňuji, na silnici číslo 13 na příjezdu do Teplic směrem z Bíliny probíhá tady sečení trávy, takže určitě opatrně tudy nohu z plynu. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd-bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd-bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: 16 hodin, krátké zprávy a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Myslivci zřejmě přijdou o možnost lovit lišku obecnou v podzemních přírodních norách za pomocí loveckých psů. Zákaz nejspíš schválí sněmovna. Záporně se pak postavil zemědělský výbor k poslanecké úpravě, podle kterého by myslivecká stráž přišla o právo usmrcovat v honitbě toulavé psy a kočky. Ministerstvo zahraničí Spojených států důrazně vyzvalo Američany, aby necestovali do Konga, Jižního Sudánu a Ugandy. Důvodem je epidemie eboli. Zvážit mají také cesty do Rwandy, informuje o tom agentura Reuters. Pokračující přívalové deště a rozsáhlé povodně si v Číně vyžádali nejméně 18 obětí. Živel uzavřel školy i podniky, narušil dopravu a v některých oblastech přerušil dodávky elektřiny. Meteorologové varují před vysokým rizikem sesuvu půdy a bleskových povodní v 8 provinciích střední a jižní Číny. A ještě hokejová NHL. Brankář Jakub Dobeš pomohl Montrealu k výhře v 7. zápase série druhého kola playoff proti Buffalo 37 zákroky. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupili tak do finále východní konference.
13: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
14: Úterní odpoledne na severu Čech je krásně teploučký, na teploměrech 18 až 22, nicméně na tom nebi se to zase střídá, někdy sluníčko a pozor, někde může i sprchnout. No a předpověď na zítřek úplně stejná.
11: Hit Radio Nord Music.
0: Odpolední show padla v úterý, nám pokračuje dál.
14: No a za chvíli tady asi zhasneme, přátelé. Někdo nám tady totiž krade.
0: Aha.

0: Samfeld, Jonas Blue a Crying on the Dance Floor s vámi odpolední show padla na Hit Radio North Music.
1: A protože se nám na severu Čech krade, tak my teď zhasnem, ten dotyčnej to vrátí a život půjde dál.
0: Ale to je normálně neuvěřitelný, co se tady děje. Přes den se staví, v noci se krade, vítejte na severu Čech, přátelé. Vysloveně takhle.
1: Kde, co a jak?
0: V Teplicích, u nás v Teplicích, milí kamarádi, se už zhruba, no pomalu rok od minulého léta opravuje tržní náměstí. Dochází tam k revitalizaci. Přes den se tam jako jsou tam bagry a teď se tam jako různě revitalizuje to náměstí, budou tam kašny jednoho dne, tam budou kašny, bude to moc hezký, vrátí se tam trhy a tak podobně. Jenže někdo jim to tam chodí normálně v noci okrádat. Takže to, co ty zedníci za ten den prostě postavěj, tak v noci tam probíhá normálně amatérská demontáž.
1: To si děláš legraci?
0: To si doma nedělám legraci.
1: Tak oni se tam s tím chudáci už rok dřou, lidi nadávají, jak to, že to po roce ještě není hotový.
0: Jo.
1: A ty chudáci dělníci vždycky, když přijdou do práce, tak zjistí, že to, co udělali, je zase rozebraný.
0: Takže musí zase na novo. To je normálně neuvěřitelný, ale to není tak, jako že každý si tam něco jako nabere, jo. Tam normálně třeba jeden člověk byl už pětkrát. Už se tě jenom zabývá i policie, protože jeden chlápek tam vysloveně, on asi staví, víš, takže to musí někde
1: brát. A jak se to ví?
0: Já nevím, jestli z kamerových záznamů, ale tenhle už je jako v hledáčku policie, tenhle pan.
1: No takhle, takže tenhle byl natočený už víckrát, jo. Jak si tam chodí pro kosky, jo. No a není možný, že staví taky náměstí v Teplicích, akorát jinde.

0: Swift, úterní hit Radio Nord Music, 16 hodin a 18 minutek. Krásný odpoledne přejeme.
1: Všichni jsme na ní vyrostli, všichni ji milujeme a tak musíme dát do placu informaci, že 85. narozeniny slaví dneska paní herečka Iva Janžurová.
0: Iva je, to je ale oblíbená naše herečka.
1: Říkám, všichni ji milujeme. Neznám nikoho, komu by se nelíbila, nebo kdo by říkal, ježiš, ta hra je blbě.
0: No, to je pravda, to je pravda.
1: A že toho nahrála. V každém druhém českém filmu se objevuje v úžasných rolích, kde si pamatuješ i ty hlášky z těch filmů právě díky ty její skvělý roli. Úžasná věc.
0: Jaká se ti by tady na mysl první hláška takhle od...
1: Hele, mě napadne jako první scénka s Felixem Holzmanem Včera, dnes a zítra.
0: Jo.
1: Jak jsi šel kupovat lístky
0: do kina.
1: Lístky do
0: kina, to je taky mama, to je pravda.
1: Úžasný. Co naskočí tobě?
0: Já se vždycky paní Ivu Janžurovou představím v tom negliže ve filmu Což takhle dát si špenát.
1: Jo,
0: jak tam křičí.
1: Jak byla Mimino.
0: Mimino a nějaká papu. Baví úplně papu.
1: To děláš ale dobře.
0: Že jo, že jo.
1: To děláš dobře.
0: Papu.
1: Tak 85. dneska, o 10 let mladší než Bohdalka.
0: No.
1: Obě paní herečky, tak snad tam taky vydrží tak dlouho jako Bohdalka. Gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka.
2: Obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
0: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
8: Už vyšlo.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
13: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
0: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Luis Capaldi přežil, survive. S vámi úterní hit Radio North Music. Máme minutku po půl pátý.
1: To je krásný čas. Myslím, že tak akorát na to, abyste už konečně skončili dneska s prací i se školou, hodili, jak se říká, nohy na stůl a užívali si zbytek dne, který vám vyplníme těma nejpeckama historie.
0: Ano, přesně tak. Naše nejoblíbenější dekády i dneska po 18. hodině se můžete těšit na úterní hit Radio Classic, to znamená 80. 90. to nejlepší ze začátku milénia. Prostě, zkrátka dobře, to nejlepší je ještě rozhodně před náma.
1: Takže schválně, tady je taková malá ochutnávečka a po prvních třech tónech vždycky budou všichni vědět.
2: No jo, já už vím.
1: Coco Jumbo!
0: Ano, bude prezidentská návštěva. Mr. Prezident, po prezidentovi samozřejmě návštěva také zubařského křesla.
1: No jo, sing aleluja!
0: Zubař, kterýho se nikdo nebojí, doktor Albán. No a ještě trošku sešlápneme ten plyn, co říkáte, kamarádi.
1: No jo, is it law.
0: Ty jsi to poznal všechno.
1: Všechny na první do tří tónu.
0: Na první dobrou. 24/7, is it love. Tohle všechno se můžete těšit dneska od 18 hodin.
1: Tak si to užijte na Hit Radio North Music s Hit Radiem Classic.

0: pěkně dlouho. Tiesto, Ava Max, The Meadow. Úterní hit Radio North Music a za chvilku 4:45.
1: Bylo to dobrý, ale mám něco lepšího.
0: Povídej.
1: Mýmu psovi dneska vypad zub.
0: Pevný žoubek, no. Ježiši.
1: Ano, přátelé, není to začínající paradentóza. Není to žádný starý vysloužilec, kterýmu už to začíná z pusy padat, ale naopak je to 5měsíční štěně. Čekali jsme na to doma jak na smilování, protože mám všechny ruce i nohy rozkousaný do krve od takových těch miminkovských špičatých zoubků. Mm-hmm. A dneska ráno to přišlo, hrajeme si s bílým medvědem a najednou křup a na zemi se válí zub. Za chvilku bílej medved úplně od krve. Ježišmarja, co se stalo? A už je to tady. Mléčné zuby vypadávají, začíná z něj být dospělej pes.
0: To je normálně, už jde do puberty, tak on nemá žup.
1: No, a jo, taky jsem z toho takhle poprděnej, teda musím říct, že jsem hnedka utíkal pro pitlíček. Dal jsem ho do toho pitlíčka, jakože ho úplně blbec, ne? Říkám, kdyby ten pes si třeba za pár let chtěl prohlížet fotky
0: jo,
1: a koukat na svoje první zuby.
0: A řekne, tati, máš ještě ten můj zub někde, jasně.
1: Takže má to doma všechno schované.
0: Ale to je dobře, že jsi schoval ten zoubek. Teď ho můžeš dát do pelíšku a třeba přijde zoubková víla. Chodí i u psů zoubková víla.
1: No jasně, ráno se probudí s buřtem v pelechu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Hit Radio Nord Music.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Lopez a Kimbra, Somebody That I Used To Know a pohodička po práci v úterý na Hit Radio Nord Music. S vámi odpolední show padla Káťa a taky Kamil.
1: Mimochodem, když jsme u té muziky, taky jste zaregistrovali ten obrovský protest, že streamovací služba Spotify změnila logo?
0: Jo, já jsem teda nejdřív jsem byla trošku v šoku, když jsem viděla na telefonu úplně jako jinou
1: ikonu.
0: Jinou ikonu, říkám, co to je za diskokouli tady, co to je za diskotéku? A pak si říkám, je, protože Spotify totiž slaví 20. narozeniny.
1: Ano.
0: Takže se rozhodli to trošku jako osvěžit.
1: Ano.
0: A lidi nesnášejí změny.
1: Ano.
0: Ano. Že jo.
1: Tak přesně takhle ta kauza vznikla. Lidi se bojejí, že jim vzali to jejich, řekl bych, už navyklý logo a místo toho teďka bude ta bláznivá diskokoule.
0: Ano.
1: Tak prosím vás, společnost se oficiálně vyjádřila, buďte v klidu. My jenom slavíme 20. výročí, takže my si tam na týden dáme tu třpitivou diskokouli jako takovou hravou vzpomínku a pak vám zase příští týden vrátíme to vaše nudný zelený kolečko.
0: A takhle jsem to jako pochopila, že prostě jak máme narozeniny, tak si tam dáme trošku třpitek, ale jakože... Víš, že ty lidi tak strašně pobouří prostě ikona na telefonu.
1: Zvláštní kauza. Přitom proč to používáš? Přece, aby jsi tam poslechla tu muziku nebo ty podcasty, prostě to, co ta aplikace umí. Ale lidem vadí, že vypadá jinak.
0: Chápeš to.
1: Přitom by to klidně mohl být oranžový trouhelník, víte, to úplně jedno.
0: No, to jo. Jako chápu třeba takový ty death metalisty, že nechtějí mít na telefonu diskokouli, to se jako rozumí.
1: Jo, tak metalisti za to můžou.
0: Ale...
1: Dobře, tak za chvilku tradice, doprava, zprávy, počasí, jak jste zvyklí.

0: Damiano David, Next Summer, Hit Radio Nord Music. 17 hodin je tady. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na D8, 88. kilometr ve směru na Prahu, tady stojí porouchaný auto, dejte tam bacha. A podobná situace taky na 60.5. kilometru u Řehlovic, je tady pozor na nepojízdný osobák. Tak šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
5: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová. Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček by měl působit jako velvyslanec Česka při OSN. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš. O odchodu diplomata, který se funkce poradce pro národní bezpečnost ujal už na začátku roku, spekulovala média delší dobu. Babiš doplnil, že zatím neví, kdo Kmoníčka nahradí. Menší zdravotní pojišťovny dostanou celkem 7,9 miliardy korun ze Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ta měla v uplynulých letech zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Umožní to novela o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou Petr Pavel podepsal. V tiskové zprávě o tom dnes informoval Hrad. Německý dětský lékař čelí obžalobě ze 130 případů sexuálních trestných činů. Podle vyšetřovatelů se měl provinit na více než 70 obětech ve věku od 2 do 20 let. Případem se zabývá zemský soud v německé Postupimi. No a v nominaci brazilských fotbalistů na mistrovství světa nechybí ani kanonýr Neymar. Ten v reprezentaci kvůli opakovaným zraněním takřka 3 roky nehrál. Trenér Carlo Ancelotti, historicky nejlepšího střelce Brazílie, zahrnul mezi 26 hráčů, které povolal do týmu pro finálový turnaj.
6: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
7: Počasí na severu Čech se ani v následujících hodinách nezmění, takže počítejte s tím, že dál bude proměnlivo, to znamená někdy sluníčko, někdy mraky, do toho občas může sprchnout a na teploměrech příjemný teploty 18 až 22, tak si užijte zbytek úterý i celou zítřejší středu.
1: Hit Radio Nord Music.
0: 4 minutky po pátý s vámi odpolední show padla.
7: A kdybyste se vydali fandit našim na hokej, řekneme vám, jak je to drahý.

0: 17:11, vy ladíte úterní hit Radio Nord Music. Tohle byly Coldplay, We Pray, no a s vámi odpolední show padla.
1: Hokejoví fanoušci, pozor, vemte si sebou na mistrovství světa hodně peněz, mají to tam drahý.
0: Asi to bude, věč je trošku přetažený.
1: Bude, bude. Letos se koná mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku.
0: To už samo o sobě.
1: Víme, přesně tak. Mimochodem, sledujete zápasy našich, já doufám, že fandíme všichni. Ano. Co, Kakáťo?
0: I já jsem včera koukala, no jo.
1: Vítězství nad Švédskem udělalo velkou radost.
0: Ano.
1: Horší už jsou ty ceny, které nám vzkazují fanoušci právě ze Švýcarska a varujou všechny ostatní fanoušky. Rozbijte prasátko, nepodceňte to, jinak si nic nekoupíte.
0: Ty blaho. Tak povídej, máme
1: příklad,
0: tam nějaký konkrétní.
1: Každý fanoušek, než si začne užívat ten samotný sport, tak se chce samozřejmě napít a nabaštit.
0: Mm-hmm.
1: Takže přátelé, pivo stojí na mistrovství světa ve Švýcarsku 180 korun. Oh,
0: bože, za to máš tady 3, to je strašný.
1: Je to pálka, je to pálka. Kdybyste si chtěli dát něco sladkého na zub, tak tam nabízej palačinku s marmeládou, ta stojí 190 korun.
0: Palačinka.
1: Palačinka, ano.
0: Jako
1: kus toho těsta.
0: Jasně, výrobní cena 3,50, jo?
1: Tak 190 korun jen to švihne. Pozor, klobáska anebo párek v rohlíku, to je hodně oblíbený jídlo u fanoušků. 210. Tam už jsme přes 2 kila. A kdyby jsi jako jo chtěla dopřát, že si řekneš, hele, jsem na mistrovství světa jednou za život, já si tady dám burger.
0: Mm-hmm.
1: Tak pozor, burger na mistrovství světa v hokeji stojí 400 korun.
0: To je blázinec, čověče.
1: Neskutečný.
0: No tak to nebudeme žrát, co jasný, ale to jako, je teda brutál.
1: Kam ty ceny vyšponovaly, je opravdu neuvěřitelný, takže fakt si sebou vente hodně peněz, jestli jedete, protože jinak se nenajíte a nenapijete.
0: Víte, co je úplně nejhorší na tom celém šampionátu?
1: Co?
0: Že pivo je tam stejně drahý jako voda. Takže já ti doufám jasný, čemu dáme asi přednost my Češi.
1: Cože? Pivo je tam stejně drahý jako voda?
0: Za vodu dáš taky 150.
1: Jak jsi na to přišla?
0: Jsem to přečetla?
1: Ty jsi to přečetla?
0: Jak jsem to přečetla?
1: Krásně jsi to přečetla. Tak Káťa to přečetla, děkujeme za informaci, už víme, že je to tam ve Švýcarsku drahý jak prase. Tam se možná vyplatí koupit švýcarský hodinky, ty budou levnější.
2: Tohle vám hrajeme nově.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: Lunatika, jejich půlnoc. No, o půlnoci ještě ne, 17 hodin 19 minut, ale posloucháte úterní hit Radio North Music. Odpolední show padla s Káťou a Kamilem, vám všem na severu Čech přeje krásný, požehnaný odpoledne.
1: No a už ráno si přivstala kapela Jelen, aby přišla k nám do snídaně šampionů a pozvala nás na to nej, co nás právě s Jelenama v roce 2026 čeká.
2: Tak bude to vlastně celodenní program, začneme už ve 3 hodiny odpoledne a ze začátku udláme vyloženě koncert pro děti, kde vlastně zahrajeme pár našich jelených písniček, ale zahrajeme i dětský písničky a chceme do toho děti hodně zapojit, aby si zaspívali s náma, byli v tom, zahráli si na nějaký nástroj a tak. A pak vlastně Adéla tam bude mít svůj recital, kde představí právě písničky ze svojí nový desky. Na každém tom koncertě bude jeden speciální hudební host, který bude mít svůj koncert a na závěr bude velká jelení show, to bude prostě ten náš závěr toho dne.
1: Přátelé, tak to byl Jelen Fest. To byla náplň festivalu kapely Jelen, která si prostě na letošní rok vybrala pouze 20 zastávek a právě tam rozbalí tenhle cirkus, který nám představil ráno Jindra Polák.
0: Jelení cirkus i pro ty nejmenší. No, u nás na severu Čech si můžete jeleny užít 22. srpna v Mostě na Benediktu.
1: Tak jeleni, těšíme se na vás.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili. Tak třeba zpráva od ženy, jo? Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být: chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější, raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo? Tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, podepsal jsi vlastní ortel. Tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později. Nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? Pořádku pracuj. Večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších 5 chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
7: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vy jsem přeci králík.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
9: Housebrand Café, per favore?
10: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Hráči, v půl šestý, v úterý, vpadla na Hit Radio Not Music a Káťa s Kamilem vám přeju krásný odpoledne.
1: No, milí posluchači, a teď ruku na srdce, kolikrát denně jedete výtahem? No.
0: Do práce a z práce, dvakrát.
1: Do práce z práce. Někdo to má možná ještě doma, že jo?
0: Ano, pokud paneláku. Bydlí třeba v paneláku.
1: Někdo jde ještě dvakrát denně vyvenčit psa.
0: Ano.
1: Tak to už je šest. Minimálně. Ne, proč se ptám?
0: Ty nám to
1: samozřejmě
0: počítáš, jo?
1: Já vám to ne, že bych vám to počítala přesně, ale hlasit se to musí. Ne, já jsem teď nedávno viděla u jednoho výtahu takovou ceduli, která mě doslova do písmene šokovala. Protože na té ceduli bylo napsáno, víš o tom, že jedna jízda výtahem spotřebuje tolik energie jako nabití mobilního telefonu z 0 na 100? Z nuly na 100% a já jsem úplně, teď jsem u toho výtahu, samozřejmě jsem na něho čekala, že jo, tak jsem měla čas si tam to přečíst, tenhle vzkaz. A teď si říkám, jako, nabití telefonu z 0% na 100 a to je, to rovná se jedna cesta tím výtahem, jedna jízda tím výtahem.
0: Ty, to je ale jako hustý srovnání.
1: To je
0: docela... Myslím si, že do toho vlezeš, ono ti to za pár sekund vyleze. Vylezeš a hotovo, když to nesi ti nabije mobil, na to čekáš takovou dobu, kolikrát.
1: No, kolikrát je několik
0: hodin.
1: A ono
0: je to stejný, jako jo, jedna jízda jako nabití mobilu.
1: Prej je to úplně stejný. A dokonce, já jsem to potom i zjišťovala, dokonce takový ty starší panelákový výtahy, když jedeš, že, z nuly až do sedmičky, tak to je několikanásobek.
0: To už jsou tři nabitý mobily.
1: Přesně, to už si můžeš nabít tři telefony. To je docela jako brutál. Já jsem to vůbec netušila, že to je jako až takhle.
0: Tak to je hustý teda, to jsem taky netušil. A myslíš, že se těmhle výtahovým tabulkám dá věřit? Těmhle vzkazům, co tam píšou?
1: No, těžko říct, nevím.
0: Protože já jenom, že u nás máme zase v rádiu na výtahu napsáno, že nepoužívejte výtah při požáru. Tak jenom zase, kdyby hořelo ve Hřensku, jestli mám jít radši po schodech.

0: 17 hodin 40 minut, úterní hit Radio North Music. A tohle byla pohodička od Pink, Beautiful Trauma. Odpolední show padla, Káťa a taky Kamil, přeje krásný odpoledne.
1: No a protože den nám pomalu jistě končí, je čas pozvat vás na zítřek, kdy máme středu a v hit Radio North Music platí středa, hosta je třeba.
0: No tak na koho pak se můžeme zítra dopoledne těšit? U Lucky Šlegra, Dana Rakackýho.
1: Přátelé, zítra dorazí sem k nám do rádia návštěva víc než vzácná. Bude to sám osobně miliardář Jan Dienstl, tedy člověk, kterému patří vinařství Johanové v Třebíblicích a kde se právě letos koná ten úžasný projekt Legendy v Třebíblicích.
0: Tak to, aby jsme se vyšnořili na to, aby jsme mu tady ruku líbám, že jo, za to, kolik nám dal lístků do naší soutěže, je tak to se moc těšíme.
1: Legendy to se těšíme a hnedka další lístky využijeme u nás odpoledne v Padla, protože znovu připomínáme, že i zítra po 15. pro vás máme dva lupeny na Sandru v Třebíblicích tuhle sobotu.
0: Tak poslouchejte zítra Hit Radio North Music. Hit
2: Radio. Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
10: Pozor, důležitá změna. Tradiční chabařovická pouť se letos kvůli opravám náměstí přesouvá na letiště v Ústí nad Labem. Již tento víkend vás čeká 31. ročník s více než 40 atrakcemi, stánky, občerstvením a parkováním zdarma přímo v areálu.
11: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
12: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
11: Hit Radio North Music.
13: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: si domů.
1: A nevíš, kde to je, víš?
0: A nevím, kde to je, čověče. To je Rostomiloučký.
1: Eva Farná a Mirai, to je tečka za úterní odpolední show Padla na Hit Radio North Music. Loučí se Kamil Bílský,
0: Káťa Haplová.
1: A zítra ve 3 se těšíme. Ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům za volanty. Pozor na D8, upozornění z 88. kilometru ve směru na Prahu. Tady stojí porouchaný auto a nepojízdný osobák taky na 60.5. kilometru u Řehlovic. Takže i tady opatrně. Šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
8: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
9: I'm Ariana Grande.
10: It's Hozier.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Ombudsmani kritizují přesun lidskoprávní agendy na 4 ministerstva. Uvedli to ve společném prohlášení. Ombudsman, dětský ombudsman a jejich zástupce se obávají, že krok zásadně oslabí lidskoprávní hlas ve vládních agendách. O změně dnes rozhodl kabinet. Podle premiéra Babiše tak mimo jiné splní slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. Speciální žluté informační cedule s kontaktem na krizovou pomoc u vybraných železničních tratí. Instaluje je Správa železnic, která zároveň zahájila kampaň na podporu duševního zdraví na nádražích a sociálních sítích. Reaguje na situaci, kdy ze zhruba 200 úmrtí na železnici ročně tvoří více než 3/4 sebevraždy. Škoda začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epic. K prvním zákazníkům se dostane na konci léta. Předprodej zahájí zítra, kdy oznámí i cenu. Ta základní by mohla být 632 tisíc korun. Vůz měl dnes světovou premiéru v Curychu. Naši hokejisté měli dnes na hokejovém šampionátu volný den. Důležitá je tedy regenerace a dobrá strava, jak potvrdil mluvčí národního týmu Marek Němčík.
12: Ve dní, kdy nehrajeme, tak se hráči věnují počinku, tréninku, regeneraci, na nic jiného čas nezbývá. Pokud jde o stravu, tak jde hlavně o ryby, kuřecí maso, rýži, těstoviny.
11: Dobrovolné přípravy se dnes zúčastnilo 22 hráčů. Zítra odpoledne čeká náš nároďák na šampionátu Itálie.
13: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
11: V průběhu večera a noci většinou polojasno oblačno, ranní teploty 10 až 5 stupňů, místy se mohou tvořit mlhy. No a zítra většinou proměnlivá oblačnost, pod mrakem zataženo přehánky nebo bouřky a maxima 18 až 24 stupňů.
14: Na hodinách 18. znamená to, že startujeme další čerstvé vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Budeme hrát to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Narodil se v jižní Itálii, ale zná ho celý svět. Giorgio Moroder teď hrál na Hit Radio. Reach Out, to byla záležitost, která nám odstartovala dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Až do 21 hodin vám budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. Připravená třeba partička Ford Cos, Ain't No Sunshine, to vám hrajeme první.

0: stálice českých festivalů, taky stálice našeho hudebního playlistu Anaka. Zavírám oči, další velká hudební vzpomínka. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Už za chvilku z dalších hitů, třeba 24/7, ti nás vrátí zpátky na taneční parket. Připomeneme jejich hit Is It Love a taky Alphaville Forever Young. I to je záležitost, kterou jsme pro vás pro ten úterní večer nachystali. Teď si pojďme připomenout, jak se dnes stávalo se snídaní šampionů.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili. Tak třeba zpráva od ženy, jo. Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být. Chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější. Raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo, tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, podepsal jsi vlastní ortel. Tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později. Nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? Pořádku pracuji. Večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších 5 chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Takhle na pohodu si hrajeme v úterý 19. května v 18 hodin a 34 minut. Everything Changes, to je hit, za kterým stojí Take That. Britská parta, kde mimochodem svou kariéru začínal Robbie Williams, nejprve jako tanečník, pak se ale ukázal jeho pěvecký talent. No a původně čtyřčlenná parta toho přijala mezi sebe jako pátého zpěváka. Mnoho let tam Robbie Williams působil, potom odešel na solovou dráhu, ale občas se Tejdete vrací na nějaké to hostování. Takže dodnes vlastně je šance vidět a slyšet Take That i s Robbiem Williamsem za mikrofonem. Každopádně v době, kdy vyšla deska Everything Changes, to bylo rok 1993, tak tam Robbie Williams aktivně působil. Gary Barlow byl tehdy tím hlavním hlasem, Robbie Williams zejména back vokalistou, ale občas se u některých písní taky dokázal solově projevit. Jana Kirchner, to je další velké jméno nachystané v našem playlistu. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle je písnička V cudzom městě, která teď letí mezi vás. Tak hezký poslech.

0: Buckfist. Tak to byla záležitost, kterou jsme si připomněli právě teď. Making Your Mind Up. Záležitost, která nám hrála na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti. Koukám, co tady pro vás máme nachystané do příštích minut. Je rozhodně na co se těšit. Jimmy Somerville, Heartbeat, taky česká skupina Shalom, Otázky, anebo tahle parta. Rok 1997, album Cowboy, no a na něm píseň Don't Say Your Love Is Killing Me. Už víte, o kom je řeč? No jasně, a určitě jste to poznali i podle toho zpěvu. Tohle jsou totiž nezaměnitelný Erasure. I ti dostanou na Hit Radio prostor do konce hodiny.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší-nábytek.cz
5: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice.
6: Zve vás statutární město Chomutov
5: a generální partner Severočeské doly AS Chomutov.
6: Více na chomutov.cz.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy tuto středu, Ústecká 19/5/8, Děčín. Tedy hýří nápady.
3: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
4: I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: Hladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě dvě hodiny pro vás máme to nejlepší z 80. 90. a milénia. S vámi Michal Pospíchal. Hezké úterý přeju.

John Bon Jovi se svou kapelou, jednoduše nazvanou Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Tohle je věc, kterou jsme hráli na Hitrádiu. 7:30 po 19. vám přejeme hezký večer. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. My teď vyrazíme na sever, do Švédska. Zdravíme pochopitelně švédskou reprezentaci, kterou jsme včera dokázali porazit v hokeji. To jsme si nemohli odpustit. A je to skvělý výkon, mimochodem českých hokejistů, který nám včera předvedli. Bylo to napínavé do posledních momentů. Tak doufejme, že už nastoupili na tu správnou vlnu a budeme se v tom tempu dál držet. Každopádně, pokud se jedná o muziku, tak skutečně teď vyrazíme do Švédska za partičkou 18s. To je skupinka, která coverovala písničky a dokonce si vzala na paškál celé jedno album ABBY. Vybrala možná ty nejznámější písně a mezi nimi taky Gimme, Gimme, Gimme. Tak si to pojďme hrát.

0: Tahle písnička vás v klidu určitě nenechala. Doslova s ní srší energie. Stacy Orico, Stuck. To jsme vám hráli na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Classic. Nabídneme taky hymnu 80-kového synthpopu. Tohle je rok 1984. Partička, která si říkala Ultravox, ve své nejlepší sestavě připravila písničku Dancing with Tears in My Eyes. Objevila se tehdy na desce Lament. Taky na ní budeme vzpomínat už za chvíli.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Tuto středu Ústecká 1905/8 Děčín. Tedy hýří nápady.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.

0: Hymna roku 1996, tohle byl Mr. President Coco Jumbo, jeden z vůbec největších eurodancových hitů 90. Nachystaná zpěvačka Dido, od ní teď velká pohodička, abychom si trošku odpočinuli od toho hudebního nářezu. Tohle je písnička White Flag, kterou posíláme mezi vás. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší minulosti.
1: A

0: Centerfold, to byla další velká hudební vzpomínka. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Vám hrajeme až do 21. večerní. No a nachystali jsme pro vás taky tenhle hudební poklad. Tohle jsou Journey, určitě jste dobře poznali hitovky Don't Stop Believin'. I takové budou příští minuty na Hit Radio, k tomu přidáme třeba East 17 nebo partičku ATB.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Radíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já,
8: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, dej plat vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
4: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Další hodinu odstartuje Janek Ledecký. S vámi Michal Pospíchal, hezký večer.

Chuck Khan, I Feel For You. Takhle zní úterý na Hitrádiu. Ladíte hudební speciál Hitrádio Classic, hrajeme to nejlepší od 80. až po rané milénium. Dalším pánem na holení bude Enrique Iglesias, zajímavá postava. Pochází totiž z hudební rodiny, jeho otec Julio Iglesias byl ve své době uznávaný hudebník. A když se mladý Enrique rozhodl, že půjde ve šlépějích svého otce, několik prvních let vystupoval pod změněným jménem. Byla to taková pojistka pro případ, že by mu to nešlo, tak aby to nějak neohrozilo kariéru jeho otce. Nakonec se ale ukázalo, že má talent. Takže odhalil svou pravou identitu a pokračoval dále pod civilním jménem, pod kterým vydal nespočet globálních hitů. Jeden důkaz za všechny, písnička Hero. Na Hit Radio ji hrajeme právě teď. Let me be your hero. Would you dance?

0: Brian Adams, jeho hit Cloud Number 9 jsme připomínali právě teď. V uších máte hudební speciál Hit Radio Classic. Man, I feel like a woman. Tenhle hlas nepatří nikomu jinému než Shania Twain, dáma, která stojí za tímhle fantastickým hitem. Hudební návrat do roku 1999, na samotném konci 90. Shania přispěchala s písničkou Man, I feel like a woman. Zajímavost je, že písničku produkoval stejný člověk, který má na triku třeba několik hitů AC/DC nebo Def Leppard. Shodou okolností její manžel. I takové budou příští minuty na Hit Radio.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

Tohle je populární dvojice, Prince Italo Joe a Marky Mark, tentokrát v hitovce Life in the Streets. Takhle zněl originál. Písnička Life in the Streets se dočkala celé řady více, méně úspěšných cover verzí. My jsme si ale dali tu původní skladbu z roku 1994. Zvukově trošku připomínala třeba Eru Snap, Culture Beat nebo Doktora Albana. V playlistu máme jedno hvězdné jméno za druhým, za chvíli Bad Boys Blue, teď ale něco z toho domácího rybníčku. Helena Zeťová, autorka řady hitů, mimochodem taky písničky Impossible.

0: Tohle je slibovaná muzika, na Hitrádiu se teď blízkli Bad Boys Blue s hitem You're a Woman. Ladíte hudební speciál Hitrádio Classic, ještě do konce hodiny vám hrajeme výběr toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Připravená taky Shakira. Ta si teď mimochodem přijde na slušný balík peněz. Španělský stát se s ní soudil o daně. Teď musí Shakire zaplatit 60 milionů eur. Vy nám za ní nemusíte platit vůbec nic, my vám ji prostě zahrajeme. Už je za chvíli od ní The One a přidáme třeba i Words Apart s hitem Everlasting Love. Hezký večer.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

Tak tohle je velké finále hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milenia vám budeme hrát zase ve čtvrtek úderem 18. Zítra je vaše středa, takže náš playlist budete režírovat vy. Teď ale mějte super úterní večer, třeba s Kelly Clarkson nebo skupinou Jelen. Hrát budou už za chvíli.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Hit Radio.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio North Music.

0: dneska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla,

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio North Music.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.